0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

Radio Chas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

hity, které milujete.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači. Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
1: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
0: To není problém.
1: To není problém.
0: Nasmaženým a řízkama už by to bylo horší.
1: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
1: Poprvé venku. Line-up, na ktorý si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréne už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.

Notte. Radio Jazz. Hity, které

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Hity, které milujete.

0: Tak dvě čačky nahoře, dvě čačky dole.
1: A teď já úplně přemýšlím, co to jako znamená. Jakože,
0: tak dvě čačky se... nahoře, v překladu zapl se mikrofony, jo? Dvě čačky dole, tak to může být...
1: Jako dá se pod tím představit spousta věcí.
0: A o tom to je, o vaší představivosti. Takhle jsme to chtěli, přesně tak, před víkendem, ať vás trošku proberem.
1: Tak jsme to plánovali, jsme měli nachystané. Úplně, my jsme týden si psali tenhle scénář, abychom to takhle odpálili. Ano.
0: No nicméně, abychom se ještě trošku probrali, tak za chvíli, opravdu za chvíli si vyzkoušíme verzi našeho napojení, ranní dvojky, mimochodem Lenča Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo startuje za minutu 6 plus minus, takže čerstvá informace dneska s Kristýnkou Kubán. No a jak říkám, za chvíli si řekneme víc. Těšíme se na víkend.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Bohumíně na ulici Alešova. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
8: Rádio Čas, nejnovější.

0: sesadila z prvního místa Elišku.
1: Morava aktuál.
0: Slezská Ostrava chystá už druhý ročník rodinného festivalu. Na Slezsko-Ostravském hradě pořádá už zítra akci nazvanou Slezská fest. Pokračuje Richard Klimek z úřadu městského obvodu.
2: Slezská fest je rodinný festival, který propojuje generace a nabízí pestrý program pro děti i dospělé po celý den. Když jde teprve o druhý ročník Slezská festu, navazujeme jim na 19-letou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíbený. Těší nás, že na tuto historii můžeme navazat a znovu nabídnout ve Slezské Ostravě den plný hudby, zábavy a zážitku pro celé rodiny.
0: V areálu nebudou chybět kolotoče, partnerské zóny a také pestrá gastronabídka. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude zaměřený na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotizaci a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod.
1: Rádio Čas, sport.
0: Česká reprezentace si na mistrovství světa ve Švýcarsku

0: Éru. Dnešní den bude převážně jasný až skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Pohoda, pohodička, víš, co jsem málem řekl?
3: No.
2: Málem jsem řekl 2. červnového dne a jenom protože koukám na hodiny a vidím 6.02, chápeš?
3: Jasně, jo, jako 2.6.
2: No ne, prostě jsem to ještě, jakoby převrátil, jo, takže takhle je prostě jako páteční stav bez kave, jo. Ne, ne, tak oficiálně jeden z posledních májových dnů, dneska je 29. lení, kdo je v kalendáři?
3: A dneska mám krásnou nápovědu, jmenoval se tak princ v pohádce Anděl Páně.
2: Tak teď to řeknu jinak. Jsem moc rád, že jsem byl ráno culat.
3: Ty jsi to viděl.
2: Protože jinak...
3: Bys nevěděl nic.
2: Bych tu stál ještě dlouho.
3: Jo.
2: Radím se bez slabinář, ještě totiž Anděla Páně nevěděl.
3: Kecáš.
2: Ani jedničku, ani dvojku.
3: Počkej.
2: Ani snowboardiaky.
3: Řekni to na hlas.
2: Já vím. Ty
3: jsi neviděl Anděla Páně jedničku, ani dvojku.
2: Já moc nemám rád sezónní pohádky, takže...
3: To není Anděl Páně, není sezónní pohádka.
2: Dává se o Vánocích.
3: No tak jako jo, ale prostě je to krásná nadčasová pohádka.
2: Dobře, takže tím pádem je to Max nebo Maximilián, že? Něco takového.
3: Kolik dílů jsi viděl Růža pre nevestu?
2: Dost.
3: A neviděl jsi Anděl
2: Už Páně? Už vím, jsi vybral. No přesně tak. No.
3: Já to vím taky, ale proberem potom.
2: No. No takže tak, takže je to Max, Maximilián a spol?
3: Je to tak, Maximilián, všechno nejlepší k svátku, jo, všem, kdo nesou tohle nádherné jméno.
2: Máme 4:04 hity, které milujete a za chvíli jsem slíbil jedno propojení nebo zkouška propojení mezi Lenčou a mnou.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hezký den, 29. májový, máme 10 minut po 6. Posloucháte Rádio Čas. Prohlédnout si nás můžete když tak na televizi Relax, buď to... No vlastně vždycky je to v záznamu, protože oni musí vystřihnout to, aby to vypadalo vtipně a svěže.
1: Takže náš rejže Jirka má opravdu každý den hodně práce.
0: Tak dneska je vedle Jirka a teď jako bez legrace, protože banán tu není, jo. Ale pozor, já jsem z domu přinesl banán a donesl jsem prázdný banán, ale velký, protože občas třeba od kolegy Petra, režiséra, dostáváme i takové ty malé, nevím, říká se jim nějak, takovým ne, těm to, červeným malým?
1: To nevím, ale myslím, že jsou to jenom baránky.
0: Dobře.
1: Mini baránky.
0: A protože už je tradice ho nějak popsat,
1: no,
0: tak já se zkusím napojit na tebe. Ty si budeš myslet cokoliv.
1: Jo.
0: A já ho teda...
1: Mimochodem, co znamená prázdný banán?
0: Není na něm napsaný vzkaz fixo.
1: Já myslela, že už je snězený a že mám jenom tu šlupku.
0: Přesně tak. Takže mysli si.
1: Tak počkej. Jo, už vím, mám.
0: Jo? Mm-hmm. Tak můžu, jo?
1: Jo.
0: Tak fajn. Co mi to... Neznám ten zvuk, nějaká zpráva.
1: To ti pípla tvoje mysl, jak jsem ti tam poslala ten nápis.
0: No a ten zvuk neznám ze svého mobilu.
1: Ty možná myslíš, už to.
0: Ty dokonce myslíš i na...
1: Mhm, myslím.
0: Tak já to připíšu, jo. Tak jo, křičník. Bacha, bude to schnout. Takže můžu?
1: No.
0: Tak prosím. No. Sedí? Sedí?
1: Zhruba.
0: No, tak co je tam napsáno?
1: Je tam napsáno Jirka on Jumala.
0: Jirka je Jumala, no.
1: Aha, Jirka je Bůh.
0: To jsi mi šeptala teď jakoby prostě v duchu.
1: Mhm. Mhm. Tak jako dalo by se to tak i přeložit.
0: Jo, tak co?
1: Chceš vědět, na co jsem skutečně myslela?
0: No.
1: Na popoka tepetl.
0: No a vždy to je ono. Jumala je toho součástí, to nevíš?
1: Ne.
0: Já to klidně napíšu ještě jednou. Takže a ještě jednou to napíšu.
1: Jo, ty to tam máš.
0: A ještě jednou.
1: Ty máš tři popsané banány.
0: Ano, mám. A nevím, teda přesně řečeno vím, od koho jsou, ale nevím, pro koho je ten třetí. No chodem, byla zase nachytávka, už tady byly připravené. Co, počkej, ty jsi byla zase, a tak já taky, že to je fajn, pravě.
1: Já vůbec nechápu, že jsem tak naivní, proč já ti všechno věřím, proč já ti všechno žeru.
0: Ne, tak ty nejdůležitější věci mi nežereš.
1: No, ale to je pravda.
0: Tentokrát jsme tady měli tři banány, pro Kristýnku asi jeden.
1: Jo, no jo.
0: Jo, takhle, tak pojď dáme jí nejmenší, ona je malinkatá.
1: Doufám, že neposlouchá.
0: Neposlouchá nás.
1: Musíš k tomu přidat ještě karamelku, kterou jsi tady nechal v práci.
0: Výborně, fajn. Mm-hmm. Tady Lenča, prosím.
1: Počkej, a tady je ještě Balhucha Stream.
0: Cože, všechny jsou stejné, ne?
1: Ne, tady je ještě jeden nápis. Balhuka Stream, ale to nevím, co znamená.
0: No, tak jo.
1: Tak tu dáme
0: mimochodem, to byly takové věci jenom pro nás. V každém případě, jako jestli chcete vidět, jak říkáme v záznamu TV Relax. Kristýnka zhruba za hodinu, protože pro nás dneska chystá Víš nevíš, říkám to správně.
1: Ne, já mám Víš nevíš, ne.
0: Ty máš Víš nevíš?
1: Aha, tak to nevím, tak to se musíme domluvit.
0: Kristýnka se ptala včera?
1: No.
0: Ne, já jsem se ptal včera. Holka, my dneska půjdeme brzo na kave.
1: No, my půjdeme do pekla hlavně.
0: My jsme úplně, co se stalo?
1: Tak jestli děláme obě dvě Víš nevíš.
0: Takže jdeme se domluvit. A vám pustíme hezkou písničku. Radio Čas.

0: To je páteční ráno, poslední pracovní den, pátek s datem 29. května a 6 hodin a 17 minut k tomu, to je aktuální čas.
1: Mimochodem, vlastně první slova, která Lenča slyšela, když vstoupila do našeho mediálního domu, tak vlastně byl komentář tvého oblečení. My jsme se potkali na chodbě, když jsme sil čaje a říkal jsem ti, že vypadáš jako semafor. Mm-hmm. Potom spíš, ale jsem to zmínil na vlajku, tak se musíme potom podívat vlastně, jestli v těch barvách je vlajka a potom jdeme přes redakci a Kristýnka jenom tak od toho svého stolečku říká, to je ale barviček, něco takového, že jo.
0: Trošku pohrdavý to řekla.
1: Ne, a přitom krásné slazení, jako ne slazení čaje, ale slazení barev.
0: Já jsem dneska měla chuť na barvy,
1: jo.
0: Takže jsem si říkala, že to zkusím a uvidíme.
1: Prozářilo den, tak doufáme, že vám taky Milan Gelnár, náš dvorní astrolog, prozáří ten 29. májový den. My se taky necháme překvapit, co tam máme.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také pátek bude hodně náročným dnem. Nadít se můžeme mnoha konfliktů a destrukčních událostí, jež mají karmické příčiny aneb kořeny v hluboké minulosti. Dá se tak předpokládat, že díky tomu budeme zažívat podobné události jako kdysi dávno a bude se očekávat, že je vyřešíme lépe. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářům by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Blíženci budou velmi vynalézaví a váhy budou mít větší chuť na sex a erotiku. Štíři nebudou mít problém prosadit svou. Rybám se mohou dít na cestách nebo v komunikaci nepředvídatelné situace a raci si budou užívat přízně hvězd. Lvi by měli mít den nestaný nemastný. Berani budou soustředovat svou pozornost na obchody či výdělečné aktivity obecně a střelci se mohou nadít nějakých profesních ocenění a dokonce i postupu. Pozorozy budou pádně a přesvědčivě argumentovat. Býku může skvěle fungovat intuice a panám to bude výtečně myslet a analyzovat. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo. Oh.

0: Než se vás opět dneska na Rádiu Čas na něco zeptáme, tak vám přečtu první zprávu. Dneska to je, myslím, od posluchačky Jany, která se objevila na WhatsAppu Rádia Čas. Děcka, co to tam zobete? Proč mi nedáte? Já nerozumím řeči vašeho kmene. Proč banány? Uteklo mi něco? Hezké ráno všem. Prosím vás, ono je to jednoduché. Jasně, někteří jsou s námi noví, nebo nevnímají jako všechny niance. My se tak jakoby čas od času obdarováváme. Já Lenče nejčastěji dávám vajíčka s překvapením.
1: Ano.
0: V pátky, když se nám tady občas střídají režiséři, tak hraví Rejža Péťa, protože takhle, režisér Jirka, který je vedle a který nás poslouchá z Finska, ten nám vozí sladkosti.
1: Jo.
0: No a páteční, nebo hrníčky.
1: Ano.
0: No a páteční Rejža Péťa, a už to zůstala v pátek taková tradice, vždycky se tady objeví banán, ať už menší nebo větší, regulární banán, ovoce a vždycky je na něm nějaký vzkaz a to je
1: ano,
0: všechno.
1: A je na něm nějaký vtipný nápis a nás to hodně baví, protože mě teda pobavil nejvíc, to je moje topovka, chci zemřít ve tvých ústech, když bylo napsané na banánu. Dneska tam máme nápis Jirka je Bůh, takže každý pátek máme takové hezké rozveselení.
0: Takže nic složitého v tom není, ale chápeme, jo, že se tak cítíte a podobně. Už se směje, Janča, dobře, tak pochopila, super. Jinak připomínáme Facebook nebo WhatsApp, i dneska pro komunikaci. Na WhatsAppu navíc nemusíte jenom psát, ale namluvat i audio. K čemu, Leně?
1: Dneska se vás ptáme na to, jestli jste měli někdy souseda záškodníka.
0: Jo, už vím proč. Zítra je, pokud se napletu, Světový den sousedů, tak než to budeme slavit, tak si řekneme také ty opačné, protože takhle, já si pamatuju z minulých ročníků, že většina jako chválila, že mají skoro až jako rodinné vztahy, ale vždycky se najde nějaký peklíčkář.
1: No je to tak, no třeba Markétka přímo už na Facebooku vypálila komentář, že ano, v dětství v paneláku dával naftalen do výtahu, byl to strašný smrad a bylo toho mnohem víc, tak to teda hustý. To jsem nezažila nikdy takhle.
0: Moje první vzpomínka, ale ta byla traumatická. To byl pán, který bydlel pod náma. My jsme tam měli jako 15 bytových jednotek a pán bydlel pod náma a žili jenom dva s manželkou a měli psa. A pán byl dokonce nějaký středoškolský profesor a neměl rád lidi, čím byl starší a hlavně mě. A ten opravdu, jakoby, když jsem ho potkával jako dítě, já jsem našim dodnes neřekl, jakoby, co mi říkával.
1: No jasně.
0: Protože to by se asi divili hodně, no.
1: To jo.
0: Takže tak, no a už.
1: Něco
0: už,
1: jako škaredého.
0: Něco hrozného.
1: Já se bojím.
0: Na středoškolského profesora opravdu jako moc, no.
1: Jajky. No, tak uvidíme, doufám, že budete mít i nějaké vtipnější historky, takové odlehčenější, takže klidně pište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 7766 12800.
0: Protože když člověk kouká na výměny manželek, tak má pocit, že každý musí mít takové sousedy, jestli mi rozumíš.
1: Jo, to je vlastně pravda.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
15: Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
16: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Nenechte se rušit, jasně, že člověk potřebuje opáčko ráno, hlavně když je pátek ráno před víkendem, takže prostě probouzíte se s rádiem Čas. Probudili jste se do 29. májového dne. Lenča s Radimem, v kalendáři trojnásobná porce men, je tam Maximilián, Maxim, ale taky Max, jo, takže páni kluci, hezký svátek, no a samozřejmě kdykoliv se nás můžete dát třeba i online na casradio.cz, mimochodem online je i Lenča, takže letem světem internetem, co je nového?
1: No, říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, hlavně o vztazích. Jo. Tak zeptám se tebe nejdřív, vracel ses někdy ke svému bývalému partnerovi a jak to dopadlo?
0: Takhle ne, ale párkrát, když se s někým rozejdeš a potom ho potkáš nebo se začnete znova psát a ty si říkáš jako, nebojte se, mám to pointu, já už jsem poučený a ty si říkáš, že to bylo vlastně fajn, jako proba, co jsi řešil. A když najednou se s tím člověkem jako znovu setkáš na 5 let nebo si těch jako 10 minut popovídáte, tak si většinou řekneš, nebo aspoň mi se to stává, aha, tak proto.
1: Tak jo. Proto.
0: Takže díky bohu, naštěstí ne.
1: Já třeba taky mám tady to přesvědčení, že dvakrát do stejné řeky opravdu ne. Ovšem, nová studie ukázala, že páry, které se po rozchodu vrátí k sobě, mají často ještě silnější vztah. Což teda nevím, no. Protože odůvodňují to tím, že už ten návrat není potom ten vztah o zvyku, ale z opravdového rozhodnutí být spolu. No tak jako já nevím. Já bych to možná neriskovala. Moc se mi líbí komentáře pod tímhle článkem na Facebooku, protože Jirka tam napsal, jak říkával děda, jenom blbec se o ty stejný kamna spálí dvakrát.
0: Jsem se koukal trošku jako na historii té slavné věty, tak ale už ta historie byla tak jako tak moudrá, že mi to unavilo před tím víkendem, říkám, musíme si dát kave, jo, protože pochází od stařeckého filozofa Herakleita z Efesu a podobně. A já říkám, myslím, že se mi do toho nechce. Že?
1: Ne, vůbec se nám do toho nechce.
0: Zůstaneme u toho, no. Ale není to oficiální otázka pro dnešní ráno, ale jako jestli se to náhodou stalo vám, ať už jste teda spolu zůstali, nebo jste se znovu spálili, hoďte nám teď jenom rychlo mikrosprávu třeba na WhatsApp, jo?
1: Protože já si myslím, že to nefunguje. Mm-hmm. Co ty?
0: Nikdy nevíš, no, vždycky se najde výjimka
1: tak
0: na všechno.
1: Tak se těšíme, tak 776612800, rychlo otázka na našem WhatsAppu.

0: Tak ať uzavřeme naši mikrootázku nebo mikrosondáž, protože hned se mi vybavil Honza Kalousek, do stejný řeky nevstoupíš a podobně. Lenča říkala perličku, ještě jednou vlastně na čem byla založená? O čem
1: no,
0: to bylo?
1: Že když se vrátíte ke svému ex, vlastně do toho vztahu, ze kterého jste odešli, tak ten vztah potom bývá silnější. To píše studie. My si myslíme, že ne.
0: U Tomáše tam máme jednu větu, on teda se teď rozepsal dál, tak já ho nechám ještě dopsat, protože buď mu tam chybí nebo přebývá jedno slovíčko, ale hned napsal taky Petr, na vaši otázku, zda znovu stoupit do stejné řeky, odpovídám, že u mě ano, dokonce jsme se i vzali, s pozdravem. Wow. Petr, takže druhá šance existuje. A Tomáš totiž napsal, dobré ráno, nefunguje to díl než 6 let, potom smajlík aspoň u mě, jo? Takže jsem teď jako se v tom pátral, nicméně, ale napsal potom, ale 2 děti z toho. Takže a ještě píše dál, že je to
1: tak
0: ten
1: to je
0: Tomáš.
1: Dobrý.
0: Jo, ano, je to ten Tomáš, který nám občas namlouvá audio. Já myslím, že vím, kde je problém. On říká, že většinou řídí a namlouvá to tomu stroji a ten stroj to přepisuje.
1: Jo.
0: Nefunguje to díl než 6 let potom aspoň u mě. Tome.
1: Ale tak zase ty 2 děti jsou dobrý skóre.
0: Jo, to je vždycky příjemná věc.
1: Takže jo. No. Takže asi to není o studiích, ale o lidech.
0: Přesně
1: jako
0: tak.
1: Vždycky.
0: A o lidech je i dnešní otázka na Rádiu Čas, ještě jednou připomeneme.
1: Dneska se vás tak oficiálně celý den ptáme na to, jestli jste někdy zažili souseda záškodníka.
0: Přesně tak. Můžete takhle, pokud z toho máte trauma a bude to na terapii, tak to nepište, ale ideálně jako klidně i audio právě na ten WhatsApp 776612800 a uvidíme, co z toho bude. Takže ty máš jako čistý štít v tomhletom?
1: No, vlastně my jsme měli jenom toho pana Ježka, co nám dupal.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je
0: doslova
1: tak
0: do písmene.
1: No, ale úplně, no hodně.
0: Jo?
1: Mm-hmm. No a hlavně v noci.
0: Sestřenka to teď řeší ve starém, typicky starém baráku v Praze,
1: no.
0: Jo, kde máš pocit, že nemůže být slyšet vůbec nic. A já jsem jí moc nevěřil, ty historky o mladé rodině nad ním.
1: No.
0: Jo? Párkrát už jsem přespával v pokojíčku její sestřenky, teda dcery. Maria bože, půjdeme na kafe? Hele, to je maso.
1: No.
0: Mládež tam lítá po bytě jako draci a i ten starý barák to teda jako dává vidět skrz ty zdi a pokud oni takhle doma mají odpočívat jako non-stop, tak teda...
1: My jsme to taky zažili, můžu ti říct i stavebně, co tam je, proč je to tak slyšet.
0: Mm-hmm.
1: No, my jsme to zažili taky ve starém domě cihlovém v Olomouci a tam to bylo, že položil někdo hrnek na stůl a bylo to slyšet a nedalo se odpočívat, vypnout nic.
0: Párkrát si zašli nahoru, tak jak to vydáme v těch filmech, zaklepat si, poprosit a to, a vždyť to děti dělají a podobně,
1: no,
0: mě usměrníme. Někdy den, dva a potom zase a znova, jo.
1: No, jasně. No.
0: Takže tak, no, takže je o čem mluvit zítra, den sousedů, tak kdy jindy se zeptat, než dnes před víkendem. Hele, pojď na to, kave.
1: Jdeme.
0: Jo.

0: Začnu ze široka, ale dává to logiku. Jinak dobré ráno s rádiem Čas na našem Facebooku a na našem Instagramu. Opět po dvoudenní pauze nové přispění, nové video za ranní dvojku, Lenča Radím. To video se jmenuje První terapie, ale řeknu to takhle, já myslím, že budeš souhlasit. Pána, který tam si došel na terapii, by za souseda chtěl mít málo kdo.
1: To je pravda.
0: Já takovým lidem říkám pracovně amcírek.
1: Že RMC jí do všeho.
0: Já si to pamatuju podle příjmení z mojí oblíbené dětské knížky, kdy pan Amcírek byl soused, aha, akorát to mu teda řachlo, mm-hmm, a každému na potkání tvrdil, že je král český a císař římský a podobně, anebo lidem radil, jo, pořád, jako když zastavoval, takže něco podobného. Mm-hmm. Takže pro obveselení doporučujeme sociální sítě Rádia Čas, když tak to pošlete dál. No a máme tady první vlaštovku, len jenom připomínat, co se ptáme.
1: Jestli jste měli někdy nějakého souseda záškodníka, někdo, kdo vás trošičku potrápil.
0: Jak to vidí Mirka?
2: Dobrý den. Nejhorší soused na světě bydl vedle nás, který nám otrávil kojící fenu ze psem a nemohli jsme mu to dokázat, ale měl k ní přístup jenom on. Fenku jsme zachránili, ale pánovi jsme to nikdy nedokázali. Mějte se hezky, Mirka.
0: To je hrozné, no, když tam jako krouží kolem a přitom jakoby není to oficiálně uzavřeno, že prostě je to tam jenom takzvaně smrdí,
1: no. No, tyjo, tak to jsou, aho, tak to je síla, já jsem čekala nějaké příběhy, že spadly nám ponožky souseda na balkón a podobně.
0: Drž se stolu, držíš se stolu?
1: Já se bojím.
0: Zuzka?
1: Je to dobré téma na ráno, ptám se.
0: Je to velmi vděčné téma na ráno. Náš soused nesnášel naše děti a dělal na schvály, udávat nás na sociálce, na policistech, bylo to peklo. Když jsem skončila s onkologickým onemocněním v nemocnici, potkal na schodišti naši tehdy nejstarší 8letou dceru a to už nebudu říkat, co říkal.
1: Ne, to neříkám.
0: To mi hodně připomnělo souseda v mém baráku.
1: Jo, to je ten, co říkal ty škaredé věci.
0: Ty hodně škaredé věty. No nicméně, když jsme třeba zalívali květiny na balkóně, volal na nás policii, že na ně, aha, tak tam mám pocit, byl jiný problém, že na ně od nás kape kyselina, jo, a tak dál, jo, šílenec. Sám měl dvě děti ve věku našich, jenom on měl dvě a my tehdy čtyři, nikomu bych takového souseda nepřála. Zuzko, mrazí nás až za ušima.
1: Jo, a když jsme u těch uší, tak já jsem se tady lehce pousmála, ale to teda nebylo na tento případ, ale na komentář Haničky na našem Facebooku, která píše, měli jsme souseda, starého pána, a ten vyšel na schodiště ke dveřím druhých sousedů a poslouchal jim za dveřmi. Přilepil ucho přímo na jejich dveře, aby lépe slyšel. Měli tam normálně už od něj flek. To je strašný.
0: V rámci těch úspěšných, jo, mimochodem já jsem jako dotyčnou rodinu miloval, to byli skoro jako moji druzí prarodiče, ale měli jeden takový zvyk, takže hned pochopíš, když mě byly občas kamarádky v dětství a podobně, tak když odcházeli od nás, jsme bydleli v pátém podlaží na patře tři byty, tak do toho prostředního vždycky k těm dveřím jenom zamávali do kukátka už. Kamarádky, jo. Protože už věděli, protože jednak občas...
1: Že koukají, že?
0: Jo, protože tam bylo takové to, tam většině takové to slabé místečko, takže když se tam postavíš, tak to je jako zaškvendla. No, takže tak, no.
1: Já teda musím zaklepat, že my jsme zatím měli vždycky na sousedy velké štěstí.
0: No.
1: To je taková vždycky moje objednávka, když se někam stěhujeme, ať jsou v pohodě sousedi.
0: Vždycky, no. To je nejpodstatnější. No, to nemám rád malé bytové domy.
1: No, ale jako... tak to si nevybereš ani třeba na vesnici, nebo tak můžeš mít někoho úplně a to taky teda máme štěstí.
0: No, tak jako je o čem mluvit a co psát, takže Facebook, WhatsApp číslo 776612800 a hýčkejte se.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

Včera jsme zmínili, dneska se tak stalo, Adam Ďurica má nový zářez, novou písničku, která se jmenuje Iskrý, už je s doprovodným videoklipem, tak jenom malá ochutnávka, uvidíme, jestli brzy, co by oficiální hit i na vlnách Rádia Čas. Iskrý.

0: To může hodně fungovat na stadionech.
1: Taková vypalovačka, že?
0: Přesně tak. Mám pocit, že dlouho jsem ho tak uvolněného neviděl.
1: No, na to může tančit celá hala.
0: Iskří, že? Asi jako jo, česky, jo, že jo, no.
1: Dokážeš si představit teď, že by Adam Ďurica to naspíval třeba i v české mutaci? Protože Eva Farná, že, zpívá v češtině a v polštině, tak Adam Ďurica by mohl v češtině a slovenštině.
0: Spousta slovenských zpěváků se pokoušelo a mě to občas jako bolí, já to moc nezvládám. Jako
1: Iskří. Jiskří,
0: no právě, protože oni se nám taky jako to, jako většinou tam totiž ten feeling slyším, dokonce si pamatuju třeba duet Petra Apka s Janou Kirchner, tam to taky bylo tak trošku.
1: A já to mám ráda.
0: Jo, ty máš ráda, jo, ten.
1: Já to mám ráda, když tam ta slovenčina, nebo ten přízvuk tak jako prosakuje, tak mně se to moc líbí.
0: To dráždí. Nezivalcha u starýho růžičky, pořádný ruličky.
1: Ale tak to není slovenština, že jo? To už je, no to právě už máš čepanáky v sobě.
0: Ne, to je, pokud se nepletu, tak to je právě text Michala Horáčka, no, akorát zpívající Richard Miller.
1: No a to je skvělá píseň.
0: No je, jenom říkám, že tam slyším.
1: Ty jsi frfňa.
0: Já jsem frfňa, já, takže v příští hodině vám řeknu, co všechno vadí, ne, to bychom si museli brát 12-hodinovou směnu. Úsměv.
1: Takže úsměv a dnešní aktuální zprávy s datem 29. května má Kristýnka Kubánková.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Bohumíně na ulici Alešova. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde se tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Garáže v Česku velmi rychle zdražují. Nový Čín bude mít nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Dětský park na Obelním trhu v Brně projde proměnou. Pohodové ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pro nájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a také nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
8: Morava aktuálně.
6: Nové Míčině vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. První nabíjecí body by mohly být v provozu už na konci letošního roku. Městská část Brno Střed chystá velkou proměnu dětského hřiště v parku na Obelním trhu. Místo, které patří mezi oblíbené cíle dětí i jejich rodičů, už kapacitně nestačí. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
9: Plánované změny přinesou návštěvníkům potřebné rozšíření plochy, nové povrchy, obměněný mobiliář nebo pítka a vodní mlžítka, která budou v teplých letních dnech osvěžovat příchozí. Modernizace se dotkne také herních prvků, kterých po rekonstrukci přibude. Navržené jsou tak, aby se užili děti různých věkových kategorií.
6: Změny budou probíhat od června do srpna.
8: Rádio Čas, sport.
6: Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menčík narazí v Paříži na nasazenou osmičku

0: do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.

0: hity, které milujete.
1: Co?
2: Ne, nic. Takže tohle, takže takhle, no takže to, dobrý.
1: Tak to bylo všeobjímající sdělení pro všechny posluchače Rádia Čas, kteří si nás naladili v pátek 29. května.
2: Začni z Facebooku nějakou touto, já to nechci otvírat už.
1: Co nechceš otvírat?
2: Co napsal Richard?
1: Richard?
2: Aha.
1: Něco napsal?
2: Mhm.
1: A už jsme to četli?
2: Ne.
1: Tak povídej.
2: Nechci to probírat.
1: Řekni to.
2: Možná je frfně, ale má pravdu.
1: Počkej, že ty máš pravdu.
2: Možná. Možná je frfně, ale má pravdu. Víš, jak jsi mě napadla?
1: Já jsem tě napadla. Richarda.
2: Ale já jsem ti říkal, že to nechci otvírat. Ne, my jsme s Lenčou diskutovali před celou, když vlastně si čeští a slovenští zpěváci vystřídají jazyky a zpívají v tom daném jazyce.
1: Ano.
2: Já říkám, že tam vždycky slyším.
1: A ty jsi parodoval trošku Richarda Millera.
2: Neparodoval, já jsem zaspíval tak, jak to zní. Co?
1: Tak dej kousek ještě.
2: Dnes je válcha u starýho růžičky. Myslím, bachy do pořádný ruličky a podobně. Jo, co? Ne? Ale pozor, jedno musím teda smeknout. Několikrát jsem byl takzvaně přečuraný, protože jestli někdo borec, no, tak jsou, i když vlastně vůbec slovenští herci, a hlavně tedy slovenské herečky, o kterých jsem vůbec nevěděl, protože dlouho žijí nebo pracují v Česku, jako že jsou ze sousedství. Jo. No. Třeba vím, že první takový šok před pár lety byla Míša Badínková.
1: Ano.
2: A ještě spousta další. No, takže no, tak to teda jako.
1: Takže klobouček a máváme Richardovi. Hmm. Sice teda zapisuju si, Richarde, za který tým kopete, ale v pohodě.
2: Já jsem říkal, že to nechci otvírat. A teď mi opět stáhla do pekla dmoucího. 703 Lenča Líšková.
1: Radím se bez Labednář.
2: A hity, které milujete.
3: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: Tak rychle, než se tam podíváš, mimochodem Rádio Čas pro vás taky online, kdykoliv na cesradio.cz, takže Lení už nikam nekoukej, ale je to zpráva, která vyběhla teď čerstvě, takže možná si ještě neviděla, já chci jenom, aby si stipla. Mladého úspěšného Číňana, který vaří v Olicích, si zaznamenala, nebo ještě ne?
1: Ne, ještě ne.
0: Je to opravdu jako čerstvá věc, my jsme tak letem si tím internetem koukali, co se kde šustne a člověk si říká, jako, že už moc toho nevymyslíte v rámci těch pouličních stánků, aby se to stal hit, i když před časem, a mám pocit, že to byla taky Asie, to byly jednak takové ty ochucené grilované kameny, anebo ano. Grilovaný led, že jo?
1: Jo, jo.
0: To byly takové za sebou.
1: A zmrzliny taky, takové ty, jak se to různě překládalo a podobně.
0: Jo, přesně tak, nebo vám kradou ty v vlastně oplatkové kelímky a tak dál. No a teď prostě hodně zabodoval a má prakticky pořád vyprodáno, nebo plno spíš, mladý 19-letý muž v Číně, který vaří a teď... Teď právě si zkus tipnout, co dělá jinak. Přitom vaří absolutní klasiku.
1: Jo? Třeba stojí na rukách.
0: Já bych ti měl dát asi nabídku, no. Jo? Nebo...
1: Vaří nohama.
0: Nevíš co takhle? Šaty dělají člověka, to je nápověda.
1: On vaří nahý.
0: Ne, zkus ještě.
1: Tak vaří v nějakém kostýmu.
0: Uprav?
1: Vaří v nějaké uniformě.
0: Další nápověda, generální ředitel.
1: V obleku?
0: Přesně tak. Ten mladý muž vaří v obleku a vypadá to teda velmi, velmi, velmi sexy. Řekni,
1: ale
0: že
1: jako
0: ne, že?
1: Jo, je to rajcení. Jako dobrý. Od toho bych si dala močí knedlíček.
0: Vůbec v poslední době zjišťuju,
1: že tě berou obleky.
0: Ne, ty mě zase svedeš z cesty, jo. Ale
1: to je pravda.
0: Jo, jo, ty mě zatáhneš potom do toho a uděláš ze mě hříšníka, který by měl jít do kostela, ale v poslední době zjišťuju, jako, že se mi rozšiřuje, jak to říct kulantně, strašně unavený před víkendem, jako pole působnosti nebo přitažlivosti vůči, jakoby, ne rasám, ale prostě, jakoby, čím dál tím víc mě...
1: Zrušují Asiati.
0: Rajcují, no, Asiati a, jako, a taky jako je Indové. No, zvlášť, co je?
1: A že zrovna to jsou takové dva národy. No.
0: Který hodně.
1: Kterých je, a tak vidíš, máš na výběr. Můžeš si vybírat.
0: No ano, mě se a furt tu stojím vstám s Lenkou Líškovou. Teda takhle, my jsme tady pracovně, že jo?
1: Já jsem si teďka představila, jak přivedeš do rády a víš toho Inda. Jakože to je můj přítel.
0: Ne, ale pozor, tak jako v Ostravě studuje spousta Indů, že jo? Protože tady je vejška a člověk je potká i v Ostravě poruby a podobně.
1: Ale to stoprocentně, no. O tom žádná, no. Ale myslím tebe a vedle tebe ten Ind, chápeš?
0: To by se nelíbil Rajesh, třeba z toho, z teorie
1: velkého cestu. Mně se líbil Rajesh, ale Indové jsou maličtí.
0: Jo?
1: No.
0: No, to ještě poladíme.
1: Jsou no, to byste byli, to, víš, jako, že byste byli spíš ten výškový rozdíl, jsem myslela.
0: To je hezké, jak ty myslíš na takové ty detaily.
1: No, aby vám to slušelo na svatebních fotkách, chápeš?
0: Mhm. Sice jsem viděl tu jiskru ironie, když jsi řekla svatební fotka, protože víš, že zůstanu starý, nerudný soused a pán, ale budíš. Dobré ráno.

0: Nevím jak ty, Lení, nám se to stává velmi často. Já z první várky horoskopu s datem 29.5. neslyšel vůbec nic.
1: Já ani slovo.
0: Jsme nějakou diskuzi, ne? Jsme vedli.
1: My máme diskuze pořád, totiž.
0: Pořád něco.
1: A to ještě mě napadly další tři otázky, na které se ti potřebuju nutně zeptat.
0: Jo? A počkej, jakoby jenom z které oblasti? Jenom jako jestli to není moc silné kafe před víkendem.
1: Ne, tak reality show. To je naše oblíbené.
0: Jo, tak to můžu probrat výborně.
1: To
0: takže čerstvé horoskopy. Pojďme si zkusit poslechnout, co tam máme. Pro vás taky, jinak hlavně pohodu, zdravíčko. Jo, a mimochodem, dobře poslouchejte, protože po 8 hodině máme hosta a to má vždycky Milan Gilnar pauzu, jo. Takže ať si se běhnete teď všichni.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také pátek bude hodně náročným dnem. Nadít se můžeme mnoha konfliktů a destrukčních událostí, jež mají karmické příčiny a neb kořeny v hluboké minulosti. Dá se tak předpokládat, že díky tomu budeme zažívat podobné události jako kdysi dávno a bude se očekávat, že je vyřešíme lépe. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářům by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Blíženci budou velmi vynalézaví a váhy budou mít větší chuť na sex a erotiku. Štíři nebudou mít problém prosadit svou. Rybám se mohou dít na cestách nebo v komunikaci nepředvídatelné situace a raci si budou užívat přízně hvězd. Lvi by měli mít den nestaný nemastný. Berani budou soustředovat svou pozornost na obchody či výdělečné aktivity obecně a střelci se mohou nadít nějakých profesních ocenění a dokonce i postupu. Pozorozy budou pádně a přesvědčivě argumentovat. Býku může skvěle fungovat intuice a panám to bude výtečně myslet a analyzovat. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Rádio Čas.

0: time. Tak chceš ještě pohádku, Lení?
1: Klidně, já mám taky ještě nějakou perličku.
0: Dobře, no já mám pohádku.
1: Máš pohádku?
0: No, ty naše pohádky, na které se dneska ptáme.
1: Ano, ptáme se na to, jestli máte, nebo znáte, nebo měli jste nějakého souseda záškodníka. Co zase bude drámo, no
0: Jana,
1: povídej.
0: Před pár lety, když jsme ještě bydleli v bytě, jsme měli šíleného souseda, který si pravidelně pouštěl tak nahlas hudbu, že nám rozhoupala lustr a opravdu velmi rušila všechny i mé malém děti, jo, v batolacím věku, jo. Jednoho dne přidal i jakési ježdění nebo nějaké tahání věcí po zemi, což jsem už nedokázala tolerovat. Vyběhla jsem nahoru, to úplně jak moje sestřenka. S křičící dcerou v náručí a otevřel mi naprosto krásný uhlazený pán, téměř nahý v takovém oblečku, že mi došlo, aha, že se živí jako playboy nebo striptér a svá čísla si doma nacvičuje. Od toho dne, když jsme se náhodou potkali na chodbě, tak jsme se na sebe jenom usmívali, on povídal, já vím, už vím. V časovém horizontu si najdu tělocvičnu, ještě dodával. Takže už jsme se dávno odstěhovali, aha, tak to bylo o nedorozumění
1: to hezké,
0: a podobně. No, jakoby
1: to hezké.
0: Pán byl pracovitý a byl detailista. Měl jako rád přípravu. No.
1: A tak to je krásný příběh, to oproti těm, které jsme četli, tak tenhle
0: tak
1: si
0: to
1: myslím,
0: byla pohádka, ano, přesně.
1: Happy end tak, a byla to pohádka. Já se podívám ještě na náš Facebook Rádia Čas, jestli tam něco přibylo, nějaký příběh.
0: Jo, zítra jeden sousedů, tak lidi sondujeme a jak říkáme, kromě Facebooku, klidně i WhatsApp, klidně jako audio zprávu.
1: A Danča přidává velmi pozitivní zprávu, naštěstí jsem měla vždycky dobré sousedy, no. A Silva píše, náš soused byl krtek. A teď já nevím, co to znamená, protože ten příběh tam není rozveden. Žila v domě? Žila v bytě?
0: A nebo jestli to nemyslí tak, jako řeší většina lidí, kteří mají buď to barák, anebo chatu, chalupu, že vždycky jako během sezóny se jim tam objeví krtkovi
1: no,
0: dorty na zahradě.
1: No, možná jo.
0: To vždycky
1: no.
0: Jako naši, když se vrací po zimní sezóně, tak jako odhadují ty počty těch hromádek, které tam najdou.
1: A ještě Brigita píše, z jedné strany bydlí syn s rodinou a z druhé strany super sousedi, bydlíme v rodinném domě.
0: Takže
1: tak to
0: prosím
1: je
0: vás, už bylo naznačeno, co vás čeká a nemine. Za chvíli tady kromě víš, nevíš, jedna a ve tvém podání ta tvoje perlička bude pohádka, jako půjdeme pozitivním směrem?
1: Půjdeme veselým směrem a sportovním směrem.
0: Víc takových zpráv na Rádio Čas, tak se hýčkejte a užívejte pátek, společně se těšíme na víkend.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
1: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz. Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
4: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tři minuty a bude 7:30, ve školách zazvoní, jo, kluci, holky, ještě měsíc plus minus bude zvonit, ale to dáte. No a my se těšíme na víkend, ještě si to zpestříme, to těšení se víš, nevíš, fenoménem, se kterým teď pomůže kolegyně Kristýnka Kubánková. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Kristý, prosím tě.
1: Tak jedno.
2: Tak hezky, že? Jako bychom to trénovali týden.
0: A hlavně jste zlaté a milé obě mimo. Teda takhle oficiálně, nic, jo, dobrý.
1: A nejsme snad lení?
2: Já myslím, že jsme pořád.
0: Jak už změnili to on, Kristýnku, párkrát už jsi taky stěhovala, máš jako pár bydlení za sebou, tak je nějaká zkušenost s jakýmkoliv sousedem, který se trošku vymyká normálu? Klidně i pozitivní cestou, někdy si lidi se sousedy hrajou na rodinu, jo, o to nejde, ale spíš takový ti jako peklíčkáři a podobně, bylo někdy něco?
1: No... Nevím, jestli se mi do toho chce úplně zabrouzdávat.
0: Ne, nemusíš konkrétně, ale bylo.
2: Ale bylo.
1: Něco se někdy řešilo.
0: Jo, a takhle vyřešilo se to, nebo to byl vlastně setrvalý stav? Takže, ať bychom říkali něco konkrétního.
1: Já bych tomu asi fakt nic neříkala.
2: Jo, tak ale.
1: Pojďme přeskočit toto téma.
0: To byla ona zaškodnila.
2: Jo, myslíš.
0: Ona byla zaškodník.
2: Myslíš.
1: Jakože já jsem zaškodník? Já?
0: Ne, to je teorie. To je
1: takové zlatíčko. Ráďo?
0: Ano, ne, pro mě strašně dneska bolí bok. Tak jo, Lenča se ptá, předposlední nebo předposlední májový den je 29. Co to bude?
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: No, tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
0: Tak tolik dnešní víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: To bylo takové agresivní docela, já jsem to vůbec nečekala.
0: Já jsem to čekala. Tak jo, no, tak. No.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: V roce 1855 bylo zrušeno vězení na Špilberku. Jak se říká podzemním prostorám Špilberku?
1: Není to takový ten čtvrtý kopec nebo něco takového?
0: Ne, zkus říct, jestli mi to cinkne, ale bez legrace, jako Brna moc políbený nejsem.
2: Za A katakomby, za B tunely, za C kazematy.
0: Katakomby byly v Jihlavě, tak já zkusím ty kazematy.
2: Jsou to kazematy.
1: Ale je tam nějaký žlutý kopec, ne?
2: V Brně je žlutý kopec,
1: no ale
2: ano.
1: Tam jsou nějaké ty pod tím, ne? Jako, že se tam chodí do... Podzem.
2: Podzem.
1: No, jo, že jo.
2: Je brněnské podzemí a jako tunely pod Brnem, ano, to je.
1: No. Takže nějaké znalosti mám.
2: Ale na to jsem se neptala.
1: Dala jsi mi ochutnat vlastní medicínku.
0: Atmosféra houstne.
1: Chutná jako pelejněk.
2: Tak se podíváme do věznění. Kdo byl na Špilberku uvězněn? Dali byste jedno jméno?
0: No ten známý lupič, Lapka z těch písniček, ne? Babinský?
2: Ano, správně. V roce 1915 Bartoloměj Novák otevírá nové kino, které později získá jméno Lucerna a stane se jedním z nejstarších kin v Brně. Mm-hmm. Jak se jmenovalo původně? Dám vám možnosti, to jsem nevěděla ani já.
0: Zkus.
2: Ale je to celkem zajímavé. Buď to byl Edison, nebo Aladin, anebo Metro.
0: Jako kdybych byl podnikatel budoucí, tak aby to znělo, tak dám A nebo C a Kristy, ty si vybere.
1: Mně se líbí C.
2: Metro.
0: Kino Metro. Mm-hmm.
2: Tak ne. Byl to Aladin.
0: Takže proto, proto nemám peníze.
2: Přesně. V roce 1886 vchází do redakce deníku Atlanta Journal v Atlantě John Pemberton, aby tam zadal první reklamu na nápoj, který sám namíchal. Jak se ten nápoj jmenoval?
1: Coca-Cola.
2: To víte jo. Dobře. V roce 1913 v Paříži proběhla premiéra baletu Svěcení jara. Kdo ho napsal?
1: Napovědi nám, dej.
0: To není?
2: Kdo je čiči?
0: Čajkovský?
2: Tak nápovědy. Buď to byl Wolfgang Amadeus Mozart, nebo Bedřich Smetana, anebo Igor Stravinsky.
0: Stravinsky.
2: Jo.
0: Něco takového i tam bylo.
2: Na vás hodná. No a dneska slaví i tento hudební skladatel.

0: so lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. How I possibly got to be? What is this?
1: Já jsem nerozpoznal, je to předpokládám z muzikálu, že jo, asi. Nebo,
2: no, ano, dá jo, se říct,
1: nebo jako z nějaké hudební hry, z filmové.
2: No, dokonce tohle je hlas toho skladatele.
3: To zpíval on, jo?
2: Mm-hmm, to zpíval dokonce i on.
3: A tak řekni nám, jaký to byl film. My stejně nevíme.
2: Mhm. Noční můra před Vánoci.
3: Aha, tak to ani ne. To...
1: Jakože Tim Burton.
2: Ano.
1: On zpívá?
2: Ne, to je režisér, ale hudební skladatel, který slaví dneska narozeniny.
1: A spolupracuje s ním?
2: Mhm.
1: Tudududu.
2: Danny Elfman.
3: Tak to jsem nikdy neslyšela.
1: Jméno jsem slyšel. Se přiznám, jakoby, jo, vím, že jsou spojováni.
2: Všechny
1: filmy. To jo, to je dobrá otázka, to bohužel.
2: No. A to je všechno.
3: No.
1: No.
2: Chcete ještě nějakou z Brna?
3: Spíš ne.
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Ale děkuji moc.
3: Ne.
1: Ale pozor, aby to tak nevyznělo, já prostě jako Brno neznám, no, takže nevím.
3: Já vůbec, já jsem tam byla všeho všude 5krát.
2: Udělám vám exkurzi. Půjdeme i do kazemat.
3: Až na žlutý kopec?
2: A na žlutý kopec taky, tam je to pěkný.
1: Vezmeš Kristýnku a já budu vysílat a budeme dělat živé vstupy.
2: Dobře, tak dobře. Jo.
3: No to nevím teďka, ale...
2: Zavoláme.
4: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Přiznám se, v minulých letech to bývalo takové víc, jakože jsme slýchávali o setkáních v celém baráku, jak si všichni udělají sousedskou party a podobně. Dneska už je to takové víc reálné, tak jak si to pamatuju z některých vlastních zkušeností. Před zítřejším dnem sousedům dnes na Radio Čas sondujeme. Co, Leni?
1: A jestli jste někdy měli nějakého souseda záškodníka?
0: Jasně a stručně, dobrý den, moje dcera má takové sousedy, že za noc slyší, aha, tak a to je fajn, ne? Kolik má kdo orgazmu, je to hezké. Ale ne pro sousedy, kteří ráno vstávají do práce.
1: Fajn, to moc není. Třeba ne. No, moje kamarádka měla takového souseda a on dokonce, to byly nějaké luxusní byty, takže on měl nahoře vířivku a tam bylo slyšet úplně všechno. A ten muž teda měl nějakou představu, že by to mělo být jako každodenní rozptýlení a ona fakt nemohla spát. No. Slečna to hodně prožívala.
0: Máme pár dvojic jako u nás z baráku, teď je dlouho klid, jo, ale ještě je to takové do polouzavřeného dvora a ten dvůr uděláš takovou ozvěnu, jo?
1: No.
0: A bylo jasné, že prostě jako nějaký nářek a myslím, že pán byl vybavený, protože paní řvala hodně, takže jakoby tu noc zazněl a nejlepší je vždycky ten druhý den potkávat lidi v tom domě a ty si říkáš, kdo pak to asi je, jo?
1: Dobrý den.
0: A proč se tváří tak normálně a podobně, jo? Žež to, a jo, že to je hezké, to je život sám.
1: Mě to taky nepohoršuje, mě se to líbí.
0: Jo. No. Zasondovali jsme v ulicích Moravy a Slezska.
2: Jo, máme takého jednoho. Je to náš pan soused z přízemí a velmi rád nás udává, protože u baráku máme parkování, které jakoby je dovolené, ale není označené jako parkoviště, tak velmi rád volá policii.
3: Záškodníka naštěstí jsem neměl.
4: Záškodníka, no, teď bydlíme v baráčku a jakoby záškodníka nemáme, jakoby máme sousedku a veselé historky, no, manžel tam chodí k ní chlastat a každý mi vždycky říká, že tam nechodí dělat něco jiného, já říkám, že ne. Že je moc stará na to, aby tam dělala něco jiného, ale chodí k ní chlastat.
5: Doslova do písmena asi takhle, asi ne.
6: Házel mi petardy do potoka a to mi hodně štvalo, že ta voda stříkala všude.
7: Já jsem jako se susera možná tak jako dobře vycházel.
0: Díky bohu za tu poslední zprávu, za toho posledního respondenta, protože jinak teda... Já uvažuji o baráčku najednou.
1: To je úplně divoké téma. Sousedí záškodníci, takže pište na náš Facebook nebo na WhatsApp na 776612800. Těšíme se na další příběhy.
0: A mám tady prosím vás jenom dozvuk dnešního Víš, nevíš, protože já tomu...

0: A to jsme rádi, že to s námi žijete, ta naše rána, i když jako někdy hodně bolavá a podobně, Segra napsala, vy zase dneska do sebe šijete, ale užívala si to jako s kafičkem, ale to, bylo to veselé, ne?
1: Tak ať Segra napíše, kdo do koho.
0: Počkej, vydrž, Ježmara už píše, nás posloucháte v přímém přenosu. Rádio, neříkej to nahlas, ale víš, že ta útočná je Lenička.
1: Jasně, dobře, jasně. Fajn,
0: ne. Ne, nicméně mám tady krásnou zprávu přes WhatsApp od Zuzky. A chvilku mi trvalo, na co se ptá, že jí zaujalo v průběhu týdne naše zajímavost o Bazovi Raketákovi a o doprovodném projektu. A pozor, Zuzka má doma dvě dvojčata a ještě dceru, ta má 9 let a říkala, že by je tam chtěla vzít, ale už vůbec neví kam. My to řekneme za týden strašně moc, ale víme, o čem mluvíte. Takže prosím vás, ať tady jako neříkáme tisíc věcí, to nejpodstatnější je českacestadovesmíru.cz, kde se dozvíte víc. A to je takový úžasný projekt nejenom pro veřejnost, ale taky pro školáky. A jeho součástí je, říkám to dobře, 18-metrová raketa?
1: Je to tak, ano, protože Spacebus přiváží vlastně vesmír do Moravskoslezského kraje a v té raketě je spousta věcí, které si můžete vyzkoušet, jak to vypadá vlastně na oběžné dráze.
0: Jo, ať jsem úplně přesný, unikátní 18-metrová vesmír.

0: Mírná loď, ano, s virtuální realitou, kde si prostě budete moci prohlédnout naši planetu z trošku jako jiný spekter a pohledu. Asi ne tak jako doma z postele, když usínáte a koukáte se na oblohu.
1: A vždycky okolo toho je také doprovodný program a spousta dalších zajímavostí, takže rozhodně česká cesta do vesmíru.cz, tam najdete všechny informace a tuhle raketu si nenechte ujít.
0: Tak jo, my si dáme raketu v podobě kofeinu, po 8 hodině taky se vzácným hostem, takže se jdeme na to chystat. A nezapomeňte, kdykoliv jsme pro vás online na cz.radio.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: Nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Lenča Radim, za chvíli taky vzácný host na Rádio Čas, ale teď je teď. My jsme kdykoliv pro vás, kdybyste nám chtěli ujet potom na dovolenou na cesradio.cz, tedy pokud je tam internet. A internet tu máme, Lenča je tam. Co ti tak jako cinklo ještě? Počkej, ty jsi vlastně slíbila... Už jsme to říkali, ne?
1: Ne, ještě ne.
0: Právě ten usměrný zážitek spojený se sportem.
1: No, protože se tady dívám na video, na každoroční video, které je ze závodu na kopci Cooper's Hill. Schválně, jestli víš, o jaký závod se jedná.
0: Nejsou to čistě náhodou ty sírové bochance, které se pouští z toho kopce a podobně?
1: Ano,
0: a ty máš běžet
1: závod
0: za nimi, ne?
1: Mm-hmm, ano, známý závod, kdy se nahání velké kolo síra. A to nahánění teda, já nevím, jestli je to bezpečné, jo, ale spíš je to takové...
0: Ne, říkali ne, že to je opravdu, no. A mám pocit, že stokrát už upravili pravidla, tam se můžeš přerazit, no.
1: No, takže je to spíš takové kutálení se zatím kolem toho síra. A letos už po třetí za sebou zvítězil německý mladík a mezi dámami triumfovala Francouzka, která měla ještě k tomu kostým králíka. Mm-hmm. Takže samozřejmě gratulujeme. A teda pokud se vám podaří třeba někde na YouTube se na to podívat, tak to doprovodné video je... Já jsem se smála nahlas.
0: Jo, jo.
1: Jak žuchají z toho kopce dolů.
0: Ale dobré, takhle doporučujeme v rámci víkendu, jo, i jako za všechny záchranáře, spíš se na to koukat, než to praktikovat v reálu.
1: Přesně,
0: a podobně, jo,
1: přesně,
0: protože
1: no.
0: Těch přiražených končetin a podobně.
1: Je to horší, než válet v sudy z kopce, protože oni opravdu jedou po hlavě dolů a ten kopec, já jsem si totiž myslela, že to je nějaký takový kopeček, že je to jako hladká
0: ne, tam
1: stráň.
0: Tam je právě ten jako sešvih je tam šílený.
1: Ale
0: no.
1: Tam je šílený sešvih a jsou tam drny trávy a vypadá to opravdu hodně, hodně nebezpečné.
0: Ale zase je to symbolické, protože celý týden, opravdu celý týden, věřte s rozumem, na Rádio Čas řešíme síry, takže jako to prostě umíme propojit, jo.
1: Vlastně v podstatě mnohem bezpečnější je ten sýr jíst, než se za ním honit.
0: Ano. Tak Leni, nezlob mě, víš, jaké máme myšlenky. Za 4:08, za chvíli vzácný host, mimochodem budeme i streamovat, takže Facebook Rádia Čas a užívejte ráno s námi.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
11: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde se tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Česko trápí sucho, v Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. V Brně vznikne nový psychiatrický stacionář pro děti. Krásné páteční ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
13: Morava aktuálně.
14: V Moravskoslezském kraji se lépe dýchá. Z posledního průzkumu vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje Pavla Staňka je to důsledek například čistější dopravy, kotlíkových dotací a dalších opatření.
9: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje, a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
14: V Brně od září vznikne nový psychiatrický stacionář pro děti školního věku. Určený bude dětem, které nepotřebují hospitalizaci, ale odbornou psychologickou či psychiatrickou péči. Součástí programu bude kromě terapie také výuka, aby děti nestrácely kontakt se školou.
13: Rádio Čas, sport.
14: Beach volejbalisté Ondřej Perušec s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evarda s Arturem 22-21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Další přidali sestry Kateřina a Anna Pavelkovi, které proti Švýcarkám Kernerové a Mederové odvrátili 4 mečboly a zvítězili 16-21-22-20-16-14. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
15: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Nenechte se rušit, jenom s Lenčou chceme připomenout, že za chvíli máme hosta, takže kdybyste měli jakýkoliv dotaz, ptejte se na WhatsAppu asi.
1: Na 7766 12800, no a budeme streamovat taky na našem Facebooku Rádia Čas, takže i tam můžete směřovat svoje dotazy na pana náměstka primátora Břetislava Rigera, se kterým se budeme bavit o investicích ve městě Ostravě.
0: Takže bylo 8, kdykoliv i online na cz.radio.cz, pohodu všem a hity, které milujete. Dneska k svátku Ferdum, že jo? Ferdinandům.
1: Ne, Maximiliánům.
0: Aha.

0: Je fajn mít hosty, že položíte otázku nebo obecné téma a my s Lenčou můžeme jít na kave, což teda předpovídám, že nás čeká teď v dalších 40 minutách. Lenča Radim, ale ve studiu Rádia Čas taky náměstek primátora města Ostravy, Břetislav Rieger. Krásné ráno.
1: Dobré ráno, dobré tak, ráno vám a... i vašim posluchačům.
0: Už jsme to řešili mimo záznam, naučili jsme se to správně, jo, protože...
1: No, určitě, já jsem teda teďka neslyšel, jak jste to vyslovil, ale...
0: Vy jste jinde,
1: já vím, určitě.
0: Ano, přesně tak.
2: Rieger, je to tak.
0: Jo, řekl jsem
2: ano,
0: to dobře.
2: Je to správně, je to správně. Tak... My si to budeme trénovat ještě teď v následující hodinku, takže to rozhodně neskomolíme.
0: My začneme tak trošku odlehčeně, protože zítra je den sousedstva a my dneska řešíme, prosím vás, jako jestli nebudete ti odpovídat, protože budu chápat, ale zažil jste někdy od dětství až po teď jako nějaké sousedy, kteří vám dali zabrat? Prostě takzvané
1: pekli. Já musím říct, že jsem
0: zaklepta na dřevo.
1: Štěstí jsem měl v životě a jako dítě jsem vyrůstal vlastně na ulici rodinných domků, takže jsme byli jak na vesnici. A prostě pak jsem žil v paneláku léta se skvělými sousedy, měli jsme fantastický vchod, takže když jsme tam měli blázna, tak byl tichý a tím pádem nikomu neubližoval, takže já musím říct, že jsem měl štěstí asi v životě.
0: Díky bohu za ty dary, no.
1: Ano.
2: No, to si přeju a objednávám taky. Každopádně, když jsme u toho štěstí, tak štěstí je taky to, že jste právě na městě Ostravě, protože máte na starosti investice. Tak pojďme jen tak jako obecně se podívat na to, kolik vlastně Ostrava ročně investuje do rekonstrukcí a nových staveb.
1: Tak já musím uvést hlavně jednu věc, že vlastně v kapitálovém rozpočtu máme nějaký budget. Ten budget je vysoký. On vypadá jako, že je to obrovská suma peněz, ale není to reál, co nám každý rok zbyde na investice. Jsou tam peníze uložené ve fondu, jsou tam peníze třeba z nějakých půjček nebo z nějakých úvěrů, čili reálně máme, třeba ročně nám zbývá na kapitálový rozpočet třeba 1,5 miliardy, ale v současnosti máme 4,5 miliardy plánovaný kapitálový rozpočet na letošní rok. Čili na ty investice samozřejmě ne vše se proinvestuje, jsou tam peníze právě z těch fondů, ale prostě řekněme, že někde kolem 2-2,5 miliardy jsme schopni ročně proinvestovat.
0: Takže mimochodem teda to byla teď ta částka té vysoké české
2: ano,
0: výhry toho
2: ano,
0: českého
2: ano.
0: Muže v Eurojackpotu, že jo? No. Takže v podstatě, kdybyste chtěli, protože už se zná, už mu psali mail tomu muži nebo ženě, jako kdybyste nevěděli, co s tím, dejte na rok do Ostravy.
1: Ano,
0: je to tak, že jo?
1: Ocenili bychom to.
2: A mě úplně k tomu napadla ta otázka, a co se za to dá pořídit?
1: Ano, za to se dá pořídit hodně. To, jako když to vemu, jak vypadá to rozdělení, tak my vlastně pro letošní rok vlastně největší položka byla kultura, ale to neznamená, právě to tvoří ty fondy, to neznamená, že vlastně bychom je utratili, ale máme tam vlastně ten fond na koncertní sál a přístavbu DKMO a rekonstrukci, čili v podstatě to je 1,5 miliardy. Ale jako my prostavíme třeba 0,5 miliardy, víc se za ten rok určitě nepovede. Pak tam máme vlastně sociální oblast, kde máme nějakých 400 milionů korun, máme tam sport, kam jde 300 milionů, pak samozřejmě takové ty ne zcela viditelné věci, jako jsou třeba vodohospodářské stavby, čili kanalizace, vodovody, kam letos jde 600 milionů korun. To je skoro každý rok, tam jde minimálně těch 400.
0: Protože když to funguje, tak to nikdo neřeší, že?
1: Přesně tak. Ono to není vidět, ale prostě ty kanály jsou velice důležité. Musím říct, že opravdu třeba co se vodovodní sítě týče, tak máme nejmenší ztráty možná v celé republice, nebo jedny z nejmenších určitě. Takže v tomto máme nějaký zaběhlý systém, že vlastně OVAK nám platí nájem za tu infrastrukturu a my z toho nájmu vlastně platíme ty opravy a rozvoj. Čili je to, nebo zejména ty opravy. Do rozvoje musíme trošku přidávat, ale je to jako, není to vidět, ale je to velice důležité. A poslední je asi doprava, což samozřejmě není jenom naše práce, jak dneska Ostrava vypadá, ale prostě samozřejmě do té dopravy pro letošní rok 800 milionů, čili parkovací domy, opravy silnic, mostů zejména, takže to jsou peníze, které tečou tímto směrem.
0: My dneska budeme ještě konkrétnější, ale jak jsme zaznamenali a konec konců Lenča byla i u jednoho z těch otevírání už toho u jednoho happy endu, tak hodně peněz šlo do sociální péče a zdravotnictví.
1: Určitě.
0: A konkrétně do staveb, které jsou hodně důležité. V podstatě od dětského věku až po stáří a ten zralý věk, je to tak?
1: Je to tak. Samozřejmě těch největší částka jde do těch domovů pro seniory. Určitě je to částka největší. Máme tam, jako my jsme vlastně otvírali Korítko nedávno, čili dům pro seniory Korítko, myslím si, jedna z nejvýznamnějších staveb, která pojme 250 klientů. Vlastně v současnosti ve výstavbě máme domeček, to je zase naopak pro ty dětské klienty. Sice je to do 20, je to 19 malých dětí, ale prostě velice, velice důležitá stavba. No a v plánech máme další domov pro seniory vlastně na Hulváckém kopci, který vlastně máme dneska zprojektovaný, máme ho v Mašličkách a vlastně je to jenom otázka najít správný termín na realizaci, případně kdyby tam mohly být nějaké externí peníze, nějaké dotace, aby se to mohlo spustit.
0: Mm-hmm. A nebo ten VRC Eurojack potom.
1: Tak. Samozřejmě. Jako,
2: ten by do toho klidně mohl vstoupit.
1: Ať založí nadaci a přijde, myslím, že bychom mu poradili kam s nima.
0: Náměstek primátora města Ostravy Břetislav Rieger ve studiu Rádia Čas. Dál streamujeme na Facebooku, takže nezapomeňte, pane náměstku, že cokoliv řeknete,
1: budu
0: bude
1: se chovat slušně.
0: Použito, děkuji, případně děkuji, pořád, proti vám.
1: Děkuji.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.

0: I ty, které milujete, Rádio Čas, bylo 8:45, s vámi Lenča a Radim a do třetice všeho dobrého a ne zlého, ale dobrého, další velký srdcař. Máme štěstí poslední týdny.
1: Ano, ano, pan náměstek primátora Břetislav Riger a bavíme se o investicích v městě Ostravě. A my jsme tak už to trošku nakousli v tom předešlém vstupu, protože my jsme se osobně potkali i na otevření korýtka domu pro seniory, tak jak vy jste s tím projektem, protože to už je dokončený projekt, jak jste spokojená, jak se vám líbí?
2: Tak já si myslím, že jak už jsme se o tom bavili, spokojenost maximální. Prostě člověk zažil rekonstruované domy, kam přišel a viděl tam tu zrekonstruovanou část, viděl tam tu úplně novou dostavbu nějakou a viděl tam části, které byly takové ty jako lehce poléčené, natřené, jo, umyté, ale prostě tady, když člověk vejde, tak korýtko je dneska úplně nový dům. To je prostě novostavba. To je výhoda, že vlastně tam zůstal jenom ten skelet, vším se ten dům proměnil, je tam přístavba, nádstavba a když tam vejdete, tak vlastně procházíte úplně novým domem. Takže to je asi ten největší bonus. Myslím si, že když se bavíme s kolegy, tak kdyby někdo z nás dneska chtěl jít do nějakého domu pro seniory, všichni jsme zvedli ruku pro korýtko, protože opravdu je moderní, nejnovější, vonavý, prostě krásný, krásný dům, takže je to velká radost.
0: Já si tady čtu k tomu materiály. Dokonce vím, že když se tam Lenča chystala, že jsme pátrali po historii vůbec názvu korýtka, protože vím, že to je jednak autobusová zastávka, pokud se nepletu MHD a podobně, to je taky hodně zajímavé, tak jsem, pamatuješ si, co jsem ti říkal?
1: Už ani ne.
0: Že když se tam bylo jako pomyslené koryto řeky, které tam snad už neexistuje a podobně, ale jako místní už to zůstalo a vžilo se to a podobně. Jinak jak jsem viděl, jako kdyby to byl barák pro rodiny s dětmi, tak to beru, jo, to je opravdu nádhera.
1: Taky ta investice, pokud se nepletu, byla hodně velká, to byla, snad bylo byla, přes 500 milionů
2: bylo
1: korun.
2: Bylo to půl miliardy korun, přesně ne, půl miliardy korun, no. Což samozřejmě nabobtnalo to oproti původním předpokladům, ale zase musím říct, že tam se počítalo s tou nadstavbou a vlastně nepočítalo se s tím, že by se zesilovaly nějakým způsobem základy, nebo že by se nějak pracovalo v té spodní stavbě. Nakonec se vlastně zjistilo, že zhotovitel musel dodělat piloty, takže byla tam jako spousta věcí navíc. Jo, takže opravdu samozřejmě se nám to posunulo v čase, protože původně ten dům se měl začít stavět někde mezi roky 2015-2018, ale prostě byly tam takové chyby v projektu, že jsme vlastně tu stavbu museli rychle zastavit. Jo, vlastně ona ani nezačala, my jsme to zastavili dřív, jenom prostě přišel zhotovitel a ukázal nám chyby, které tam byly a některé byly úplně tragické, takže se to přeprojektovalo a vlastně na druhý pokus se to povedlo.
0: Takže rok 2026 odškrtnuto, teď tady máme další z důležitých termínů 2027 a jak říkám, ubereme 50-60 let a zaměříme se na děti. Řetislave, co je domeček?
2: Domeček je takový domeček pro malé děti a samozřejmě pro nemocné děti. Čili je to vlastně relativně malá stavba, která je pro 19 dětí plus personál, s tím, že jsou tam ještě dva další pokoje pro takové ty nahodilé případy. Takže někde kolem 20 dětí. Ten domeček je vlastně v krásném místě v Zábřehu mezi rodinnými domy. Sice za ním jsou panelové domy, ale je to krásné místo, kde jsou kolem stromy, má svoji zahradu, takový malý parčík. Takže jako opravdu stavba, která s tou velikostí je maličká, ale prostě tím významem je obrovská, takže zase jeden z krásných projektů, který bychom měli mít zhruba za rok hotový.
1: Takže to plánované dokončení v roce 2027 vypadá,
2: že v termínu platí to, že to platí. Všechno jede tak jako podle posledních stavů, tak jak jsme se byli podívat, tak všechno platí.
0: Tak to je všechno, co bylo řečeno, nicméně podíváme se do duše našeho hosta za chvíli, protože přece jenom jsou nějaké projekty takové srdcové, o které byste jako buď je máte zájem, nebo je chcete zmínit, takže za chvíli, ale doporučuji dál sledovat i stream, klidně i v záznamu potom na Facebooku Rádia Čas, protože je o čem mluvit.
1: A pokud byste i vy měli nějaký dotaz, tak samozřejmě na Facebooku anebo na WhatsAppu Rádia Čas na 776612800 klidně pište.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury. Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady!
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
13: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz.
14: Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
15: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
16: Obědovka Rádia Čas.
15: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
16: Když posloucháš, máš vyhráno.
15: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: No utíká to utíká, bylo 8:30 a naším hostem ve studiu Rádia Čas je stále náměstek primátora města Ostravy Břetislav Rieger. Doporučuji opravdu, pokud nestíháte teď v rámci pracovních povinností být na Facebooku, tak si nás dát v záznamu. V případě, že žijete v Ostravě, anebo dlouho zvažujete, že se třeba přestěhujete, protože já nevím, jestli máme štěstí na ty srdcaře jako, a hlavně další bez papíru.
2: Já mám
1: prostě
2: hlavně,
1: na co se ptáme, to ví z hlavy.
2: Přesně, a já mám hlavně pocit, že tady v Ostravě, že to je takové prostě, jak by se řeklo, signature. Že opravdu všichni, kdo v tom vedení jsou, tak za tu Ostravu totálně kopou. Takže to jsem ráda, že se takhle potkáváme.
3: Asi si to Ostrava zaslouží. Já si myslím, že prostě já nejsem rodák. Já jsem do Ostravy přivandroval, sice jsem z Vítku Místku, ale přivandroval jsem v nějakých 22 letech a v podstatě musím říct, že dneska jsem Ostravák. Prostě cítím se tak, jsem na to hrdý a prostě fakt to město si to zaslouží. Prostě má své bolístka, prostě jak zpívá Nohavica, prostě hol tady nemáme ty dámy všité do atlasu a parníky nám nebrázdí to ani ostravicí. Je to kraj rázovitý, ale lidi jsou úžasní a prostě myslím si, že je to město, které si zaslouží, no, tu péči a všechno.
2: No a jsme rádi, že je takhle plné patriotů. My už jsme zmínili tady, co se týká těch investic, korýtko, domeček, krásné projekty, které vznikají nebo vznikly, ale pojďme se teď trošku podívat do budoucnosti, na jaký projekt vy se třeba těšíte, co se bude ještě realizovat, nebo co je v jednání, co nás čeká v Ostravě.
3: Tak já prvně začnu té sociální oblasti. Mm-hmm. Máme připravený projekt, právě už jsem ho tady zmínil, vlastně dům pro seniory na Hulváckém kopci. Je to opravdu pro ty těžší případy. Jo? To znamená, je to specifický dům, nádherný projekt. Já bych řekl takový Rolls Royce mezi domy seniorů, takže když korýtko je Mercedes, tak tady je Rolls Royce. Takže ten bude úžasný a je to vlastně jako budoucnost, jo? Takže myslím si, že bude ještě trošku nákladnější než korýtko. Předpokládáme, že to bude někde kolem 700 milionů korun, čili a pro méně klientů. Jo? Ale je to zase dáno tou povahou té služby, která tam bude probíhat. Čili to je věc, která je v očekávání. Je to ohledně domluvy. Samozřejmě budeme mít nové politické vedení, je třeba nějaké shody, aby se do toho šláplo. Myslím si, že je super. Co se týče kultury, už jsme tady zmínili vlastně Vox, že jo? Zmínili jsme tady koncertní sál a rekonstrukci DKMO, čili asi největší akce, kterou tady máme za posledních, já nevím, 100 let, nebo možná od stavby radnice velké, tak si myslím, že to je největší akce. A samozřejmě všichni slyšeli o fotbalovém stadionu na Bazalech, kde se vlastně blížíme nějakému podpisu smlouvy, ale to je tak vzdálený projekt, že prostě to asi teďka zrovna, a možná i vzhledem k výkonům Baníku, když věřím, že v sobotu se zachráníme, tak to ani bych teďka nezmiňoval. No a máme tady, co se sportu týče, tak máme multifunkční sportovní halu, která by měla vyrůst nedaleko Futura. A je to vlastně náhrada za Kotase, to znamená hala, která by ale neměla být jenom pro basket, ale měla by být opravdu pro basket, volejbal a případně další sporty, protože tam bude hlediště s 3,5 tisíce diváky, tím pádem můžou ho využít florbalisté, můžou ho využít házenkáři, když samozřejmě házenkáři s těmi lepidly nikdo je nemá rád, protože to pak ostatním neklouže a lepí to, ale prostě futsal, další sporty, čili je to teďka vlastně hala, kterou musíme postavit, protože Kotas půjde dolů, bude tam stát čtyřprouda Místecká, bude pokračovat směrem k výpadovce, k dálnici, takže vlastně je to naše podmínka, kterou vlastně jsme dali a závazek, který jsme dali vlastně, že musíme tuto halu postavit. Takže to je asi teďka do té budoucnosti nejbližší, samozřejmě dopravní stavby, už jsem říkal Místecká, ale ta není naše, to bude dělat ředitelství silnic a dálnic, ale samozřejmě, že s nima komunikujeme a ta Místecká, budeme tam mít stavební objekty, které budou za náma, takové to vylepšení na té střeše a tak to budou věci, na kterých se budeme podílet jako město.
1: To je opravdu komplexní balíček těch budoucích nebo současných investic, tak suma sumárum vlastně, protože Ostrava to je jako velká, velká plocha, spousta lidí a podobně, je něco, co jí ještě chybí, tak protože na ničem se pracuje
3: určitě
1: a podobně.
3: Je. Jo?
1: jako takhle, zabavil byste se ještě dalších minimálně 20 let, jo, kdyby byla ta možnost.
3: Že to je, samozřejmě uvidíme, co bude, ale jako já si myslím, že samozřejmě tady bavíme se pořád o nájemním bydlení, jo? Že prostě my to máme v České republice tak, že většina lidí chce vlastnit to bydlení, ale prostě asi trendem je to nájemní a určitě nezbyde, než že prostě město do tady toho bude muset dát nějaké svoje peníze a vlastně buď třeba od někoho vykoupit, nebo zainvestovat do těch novějších a v rozumné míře třeba doplnit nějaké to bydlení. Bavili jsme se tady, že o Hrabové, o Hrabůvce, jako, ale ono to je, tady těch míst je strašně moc, jo, a musím říct, že taky jako soukromých projektů je spousta připravených, to znamená, myslím, že ta situace je tady dobrá, že ti investoři jsou a že vlastně mají ty projekty připravené, to znamená, já si myslím, že dneska má jako v nějakém stupni jsou projekty možná pro 30, 40 tisíc obyvatel nových, jo, ale jako je to takové, jako že někde se začíná, třeba ve Vítkovicích vlastně ten prostor po železárnách v podstatě, tak to je prostor, kde on pohltí 8 tisíc rezidentů. Jo? Další je třeba u Eros v Porubě, krásný projekt, 5 tisíc, jo? Pak máme Žofínku, jo? Čili rozhraní Svinova a Poruby, to jsou všechno místa, kde vlastně ten rozvoj lze očekávat a kde v podstatě jsou to soukromé projekty, ale já říkám, dneska už soukromníci mají naprojektováno pro... Jo, to je malé město, 30 tisíc je malé město. Samozřejmě se to bude rozpouštět na tom trhu, jak jste říkal, třeba 30 let, ale prostě určitě je to zajímavá investice tohleto.
1: Takže stěhujte se a množte se.
3: Určitě, to bych apeloval na všechny mladé, ať neváhají a začnou dneska rovnou.
2: Možná jenom slovo závěrem, co byste Ostravě přál, co byste popřál tomu městu, jak by třeba podle vás, když se podíváte do budoucnosti, jak by mohlo vypadat třeba za 20-30 let?
1: Létající auta a tak.
3: To určitě, já tady tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Když vidím ty zmatky na cestách, tak bych se toho bál, co by mohlo být ve vzduchu. Jako, tak to, ať už je jakkoliv veliká, ať už je prostě, ať je jakákoliv situace, tak prostě já si myslím, že Ostrava už dneska je úžasná. Jo, samozřejmě, asi bych si přál, abychom nahradili více automobilovou dopravu, abychom byli schopni, samozřejmě je to těžké, ale to je úkol prostě na 20-25 let. Opravdu ve městech, kde se to povedlo, tak jako přesadit lidi z aut na kola trvalo třeba 30 let. Od toho, jak zřídili první plán mobility, tak v podstatě to trvalo 30 let. Takže je těžké začít, je třeba mít velká data, to znamená, je třeba přesně vidět, odkud kam lidé jezdí, jak se pohybují a samozřejmě Ostrava má jednu obrovskou nevýhodu. Ona není kompaktní. My nemáme kompaktní město s jedním centrem.
1: To je několik malých měst dohromady.
3: Přesně tak. A to je obrovský problém, protože my dneska už z těch velkých čísel víme. Máme to třeba z Nextbike. Máme to třeba i z těch čísel z zahraničí. Lidi jsou ochotní jezdit na kole 1,3-1,5 kilometrů. To jsou průměrná jízda na Nextbike za loňský rok je 1,3 kilometru a trvá 11 minut. A to je přesně ta vzdálenost, kdy v sukince, v šatech, v obleku jste schopni sednout na kole a dojet do té práce. Problém je, že jak nejsme kompaktní město, tak my ty vzdálenosti máme delší a když jedete z Poruby do centra, tak už to není 1,5 kilometrů, ale je to prostě 6 kilometrů, od někud 8 kilometrů a to už je jako těžší, samozřejmě z Poruby se vám jede dobře, ale zpátky do Poruby už je to horší, takže my tohleto potřebujeme, abych přál Ostravě, ať tohleto vymyslíme, ať to prostě, protože to opravdu bude o velkém množství lidí, kteří se tomu budou věnovat a budeme muset, takže tohle, když se povede a bude to za těch 20 let, tak bych chtěl vidět Ostravu zelenou, tak jak je zelená, ona je dneska nejzelenější z velkých měst v České republice.
1: To máme veverky a zajíce, že?
3: Přesně
2: no,
3: tak.
2: My máme cupíka. Ano. No, před okny máme cupíka.
1: Dobře chutnal.
2: Ale on i spí, já normálně předu autem a on spinká.
3: To je krásné. No a to, o tom to je, jo, prostě. Abychom přesedlali na ta kola, abychom prostě byli schopni projít se do práce. Takže asi tohle bych přál, ať prostě přesedláme z těch aut, ať je používáme fakt jenom na ty vzdálenější cesty a prostě ať se tady dobře žije, ať prostě je to město pro lidi, ať se tím lidi potkávají, ať žije. To je to nejdůležitější.
1: Pojďme zbalancovat dřív než do roka do dne, protože je o čem mluvit a hlavně říkáme s dalším velkým srdcařem, náměstek primátora Ostravy, Přetislav Rieger ve studiu Rádia Čas. Jdete do práce ještě?
3: No. Dobrá otázka, děkuji.
1: Bez komentáře. Děkujeme za povídání. povídání a krásnou letní sezónu.
3: Já děkuji za váš čas a přeju rádiu Čas to nejlepší. Ať se vám daří a vše nejlepší taky vašim posluchačům.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Někdy jednou větou, někdy si opakujete dobu školy a slohových prací, ale u dnešního tématu na rádiu často chápu, takže Lení ještě jednou.
1: My jsme moc rádi za jakýkoliv příběh na téma, jestli jste někdy měli souseda záškodníka.
0: Tak od Andrejky tady máme, my jsme si koupili už hodně dávno byt v osobním vlastnictví na sídlišti a s námi dalších x rodin, jo? Teď je tady ten výčet, kolik bylo těch rodin. No a ve stejném vchodě jako já si koupil byt taky 80-letý pán v prvním patře. Neskutečně protivný. Poléval nás všechny z balkónu studenou vodou, když jsme se vraceli, to byla lepší varianta, nebo když jsme odcházeli z domu. Děti lepancoval, bouchal dozad, když procházeli kolem něj, střílel kuličkovkou a podobně. Nešlo se s ním vůbec domluvit, ať toho nechá, prý kdo to má vydržet, celodenní křik, kravál, řvaní, brekot dětí a tak dál. Jsem vůbec nepochopila, proč si koupil byt právě na sídlišti, jo. Musela jsem na něj podat stížnost na městský úřad, až poté se trošku uklidnil. Je to smutné, že jsem musela po úřadech v tomto věku, ale jiné východisko nebylo.
1: Tak já to trošku vyvážím.
0: Vyvaž.
1: Jo, protože Vlaďka píše, že naštěstí neměla žádné patálie se sousedy. Z jedné strany sestřenka, jedni dobří sousedi bydlí přes potok a z dalších dvou stran jsou velice dobří sousedé. Nemůžu si stěžovat.

0: a neměnila bych. No tak to se vůbec nedivím.
1: Díky bohu za ty dary. Takže pište, nahrávejte, protože i za chvíli třeba kolega Aleš se toho ujme a bude mít co číst a co poslouchat.
0: Jo, jo. Takže pište 7766 12800 WhatsAppové číslo, no a nebo můžete využívat i Facebook.
1: Děkujeme, že vás máme.
0: To bylo originální.
1: Mě to překvapilo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Pohodové, vlastně už dopoledne s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete, no a 8.55, to je ten čas, kdy do studia přichází milý kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, vidíš ten smájelík na mé tváři?
0: No ano.
1: Jo, je pátek.
0: Jo, je poslední pracovní den, takže už se těšíš na víkend.
1: Těším se na víkend, že si, vždycky se těším na víkend, vždycky tak trošku vyčistíš hlavu a zapomeneš na takový ten fofor, jo, a je to všecko jinak.
0: No, jasně. No, nebudu se ptát na plány na víkend, ale spíš na dnešní téma, jestli jsi měl někdy v životě nějakého souseda záškodníka.
1: No, teďka už asi ne, ale když jsme tady měli byt a bydleli jsme v bytu, tak, nebo v bytě, tak jsme měli takovou sousedku, která dělala tak trošku na skvály, jo. Že třeba když jsme něco vezli ve výtahu a než jsme to uklidili, tak už tam vysely cedulky, jako, že jsme čelníci a podobně, jo. Aniž bys to stihla uklidit, jo, že na to, že takhle rychle nemůžeš reagovat. No a jinak se nepamatuju, teď asi ne, člověče, jo. Možná jo, ale je to daleko, jo. Je to o pár zahrad dál. Jo,
0: takže v pohodě.
1: Takže nám to nevadí.
0: Takže teďka na pohodu. No, každopádně vy, naši posluchači, můžete neustále psát na Facebook a na Instagram. Já už taky blbnu. A vidíš, je pátek.
1: Jo, to už ten mozek cítí.
0: No, tak na WhatsApp na 776612800 a doufám, že to budou jenom samé veselé historky.
1: A to je krásné, jak ten člověk takhle už začíná vynechávat, že
0: já už
1: je
0: končím,
1: pátek.
0: Jo.
1: No, jasně, už pomalečku ten víkend, už plány a tak dále. Jo, tak ať tohle to máme dneska v hlavě a zapomeneme na tu práci.
0: Teď už Kristýnka Kubánková a aktuální zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
11: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Češi mají nové nejoblíbenější jméno pro

0: Český statistický úřad zveřejnil žebříček nejoblíbenějších jmen, které dávají rodiče dětem. A zatímco u chlapců se příliš nezměnilo a žebříčku opět vévodí Jakub, holčičky mají novou vítězku. Loni byla poprvé v historii nejoblíbenějším jménem Viktorie, která po 13 letech sesadila z prvního místa Elišku.
1: Morava aktuálně.
0: Slezská Ostrava chystá už druhý ročník rodinného festivalu. Na Slezsko-Ostravském hradě pořádá už zítra akci nazvanou Slezská fest. Pokračuje Richard Klimek z úřadu městského obvodu.
2: Slezská fest je rodinný festival, který propojuje generace a nabízí pestrý program pro děti i dospělé po celý den. I když jde teprve o druhý ročník Slezská festu, navazujeme jim na 19-letou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíbený. Těší nás, že na tuto historii můžeme navazat a znovu nabídnout ve Slezsko-Ostravě den plný hudby, zábavy a společných zážitků pro celé rodiny.
0: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude

0: Český Brod.
1: Rádio Čas Sport.
0: Česká reprezentace si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahraje. Národní tým podlehl ve čtvrtfinále Finsku 1-4 a s šampionátem se tak loučí. Pro kouče Radima Rulíka a jeho trenérský štáb se jednalo o derniéru. Dnešní den bude převážně jasný až skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
2: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.

0: Je tady pátek a tak nás hned napadá spoustu věcí, třeba co večer, kam zajít, co nakoupit na grilovačko, kdo s námi zítra vyrazí na kolo a tak dál a tak dál. Ale i to, tak vstávám v 6 a v sobotu jdu do práce. Ale ať tak nebo tak, ať chystáte cokoliv už dopředu. Vydařený víkend, dneska se vás ptáme také na sousedy a klasicky bude platit Facebook, WhatsApp, napište. Je s vámi Aleš Šklubál, rád se postarám i o to, ať jsou hity, které milujete, prostě všude kolem vás.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: V podstatě souseda si nevybereme, je to loterie, někde výhra, někdy prohra, ale od vás teď, co napsal život z Rádia Čas, se i já ptám, co vaši sousedi v pohodě, nebo to trošku drhne. Tak tady z WhatsAppu, dobrý den, moje dcera má takové sousedy, že za noc slyší, kolik má kdo, a já to řeknu, orgazmu. Je to sice hezké, ale ne pro sousedy, kteří ráno musí hodně brzo vstávat do práce. Jana napsala, u nás v pohodě, dokonce se sousedy se scházíme na grilovačkách pravidelně dvakrát za rok. Nějaké drobnosti jsou, ale to jsou malé věci. Prostě nic není dokonalé, ano? Tak i tady palec nahoru, tady je to v pohodě. A já bych to viděl ještě na nějakou hlasovku a je s námi Mirka. Mirko, já přeju hezké dopoledne, jak vy a sousedi.
1: Dobrý den. Nejhorší soused na světě bydl vedle nás, který nám otrávil kojící fenu ze psem. A nemohli jsme mu to dokázat, ale měl k ní přístup jenom on. Fenku jsme zachránili, ale pánovi jsme to nikdy nedokázali. Mějte se hezky, Mirka.
0: Mirko, tak to bylo hodně smutné, ale každopádně raději veselej. Hity, které milujete, z Rádia Čas, všude kolem vás, ať to krásně vyladíme. No a napište, co napsal vám život a sousedi. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, přidejte se.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kdyby se nás někdo zeptal, který den v týdnu máme nejraději, vsadím se, že odpovíme asi pátek v sobotu, že jo, můžeme se vyspát, ještě nemusíme myslet jako v neděli na ty pracovní povinnosti. Prostě pátek, takový den, sympaťák. No a tohle vás určitě bude bavit, i když do toho půjdete jenom tak sami pro sebe, hrálo se po ránu víš, nevíš, s Lenkou, Kristýnou a také samozřejmě Ráďou, takže naše ranní parta připravena, zkuste je porazit. A za pár minut Rádia Čas pozvánka na skvělý festival Slezka Fest, jen na to si počkejte. Ale teď jdeme na ten náš kvízomat.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1855 bylo zrušeno vězení na Špilberku. Jak se říká podzemním prostorám Špilberku? Za A katakomby, za B tunely, za C kazematy.
3: Katakomby byly v Jihlavě, tak já zkusím ty kazematy.
2: Jsou to kazematy. Kdo byl na Špilberku uvězněn? Dali byste jedno jméno?
3: No ten známý lupič Lapka z těch písniček, ne? Babinský?
2: Ano, správně. V roce 1915 Bartoloměj Novák otevírá nové kino, které později získá jméno Lucerna a stane se jedním z nejstarších kin v Brně. Mm-hmm. Jak se jmenovalo původně? Dám vám možnosti, to jsem nevěděla ani já.
3: Zkus.
2: Ale je to celkem zajímavé. Buď to byl Edison, nebo Aladin, anebo Metro.
3: Jako kdybych byl podnikatel budoucí, tak aby to znělo, tak dám A nebo C a Kristi, ty si vybere.
4: Mně se líbí C.
2: Metro.
3: Kino Metro. Mm-hmm.
2: Tak ne. Byl to Aladin.
3: Takže proto, aha, proto nemám peníze.
2: Přesně. V roce 1886 vchází do redakce deníku Atlanta Journal v Atlantě John Pemberton, aby tam zadal první reklamu na nápoj, který sám namíchal. Jak se ten nápoj jmenoval?
4: Coca-Cola.
2: To víte jo, dobře.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Během dnešního pátečního dne se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Očekáváme totiž převážně jasno až skoro jasno. A příjemné budou také teploty, ty nejvyšší se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia.
6: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Pokud ještě nemáte tip na sobotu, tak tady vás to určitě bavit bude. Zvu na Slezská Fest 2026. Celodenní festival na Slezsko-Ostravském hradě s hvězdnými koncerty, programem pro děti a bohatými workshopy. Pro děti Karol a Kvído, Lillipop, programu dále Pokáč, Slza, Queeny, budou Lunetici, Turbo anebo skupina Hodiny. A tady si myslím, že si to užije celá rodina. Ještě tady mám jeden tip, tady to vaše děti bude báječně bavit. Tuto sobotu Den dětí v ostravském areálu Skalka. Tady dvě hodiny plné zábavy, skvělý program, hry, prostě aktivní odpoledne, které stojí za to prožít. Užívejte, bavte se a já posílám z Rádia Čas další várku hitů, které milujete.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
12: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Rádio Často páteční vás radí hotel Přeškol Baláťo v práci letí a po desáté naše téma sousedé bude pokračovat dál. Takže pište Facebook, WhatsApp, no a pojďme na ty nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Ještě pohled na hodiny, bude 10.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
10: Autohruška.
9: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
11: Řidiči, pozor se dávejte, v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Opavě na ulici Krnovská a také v Brně na ulici Měříčkova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Garáže v Česku velmi rychle zdražují.

0: Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pro nájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
1: Morava aktuálně.
0: V Nové Míčině vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. První

0: pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
1: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
0: Manuál bude dostupný na webu města.
2: Rádio Čas Sport.
0: Tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menčík narazí v Paříži na nasazenou osmičku

0: Boa. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádi časa také Aleši Šklubal, rádi, budeme opět dělat společnost. Já jsem před malou chviličkou narazil na takový zajímavý průzkum. On mapuje takové ty malé lži v partnerském vztahu. Tedy na co se nejčastěji vymlouváme a co tou výmluvou hlavně zakrýváme. Tedy když se, já nevím, spozdíme s partou kolegy, to protáhneme a tak dále, tak dál. Teď ale bez výmluv a popravdě hrajeme hity, které milujete. Takže ať dál naladí, zůstaňte s časem.
1: Hity, které milujete.

0: Partnerský vztah, ano, co si budeme, bez lží to asi nejde a jaké výroky, tedy ženy od svých manželů, nás, chlapů, partnerů a tak dál, slyší nejčastěji. Když se muž spozdí, tak jak jsem se dočetl, tak lehce vysvětlovat, proč, že jo, to nejde, jednoduše řekneme, uvázel jsem v zácpě a to se nějak to hodinko vezme, že jo, a když se manželka zeptá, kolik to třeba stálo, tak tady věc, kterou jsme si třeba udělali radost a není zrovna levná, tak často řekneme, není to tak drahé. A jak se vykroutit z té odpolední procházky, to potom voláme, bohužel nestíhám, jsem na cestě, je tady zácpa a tak dál, protáhlo se to v práci. A ještě třeba, proč si nezvedal telefon, tak tady se vymluvíme, nejčastěji vypadával signál nebo vybitá baterka. No a většina mužů se bojí vyjádřit názor na postavu manželky a tak tady se píše doslova, tady většinou říkáme, nevypadáš, že si přibrala. Takový jsme takhle, ale ruku na srdce, někdo, nebo takhle to řeknu, kdo nikdy nezalhal. Takové ty malé lži, které znamenají hodně málo, to k tomu partnerství patří. Tak ale pojďme raději to pozitivně vyladit, posílám další hity, které milujete, jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Venku nádherně a tak už se nám pomaličku začínají při pátku rojit plány, jak si odpoledne užít. A tohle zní moc zajímavě, tohle určitě bude bavit. Město Příbor vás srdečně zve na tradiční akci Den dětí a rodiny. Bude to v Městském parku v Příboře. Akce je dneska od 15. do 18. hodiny a těšit se můžete na spoustu zábavy, vystoupení a zajímavá překvapení. Prostě den smíchu, radosti a zábavy pro celou rodinu. Tohle si dokonale užijete. Takže už dopředu, bavte se dobře. A počasí bude přát.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Během dnešního pátečního dne se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Očekáváme totiž převážně jasno až skoro jasno. A příjemné budou také teploty, ty nejvyšší se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia.

0: Dnes se i já z Rádia Čas ptám na vaše sousedy, takzvané záškodníky. Díky za reakce, je doopravdy z čeho vybírat, tady je příběhu. A také další sousedské, ty zrovna ne, příběhy od vás. Tak a já to vidím tady, Dana píše. A Dana je... Tak měli jsme sousedku, která nám říkala, že naši mravenci ze zahrady lezou přes plot na její záhonky do její zahrady. Neuvěřitelné. Hanka napsala, my jsme měli souseda, starého pána, a ten vyšel na schodiště ke dveřím druhých sousedů a poslouchal jim za dveřmi. Přilepil ucho přímo na jejich dveře, aby lépe slyšel. Měli tam normálně už od něj flek. No, já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku a je s námi Martina. Takže Martino, co to bylo u vás?
1: Přeji hezký den. Mám tady zprávičku ohledně sousedů. Já myslím, že nejlepší sousedy má moje kamarádka. Aspoň to tvrdí. Postavila si rodinný domeček, takže jediní sousedi jsou za plotem. Říkala, že jsou tíší hodní, že o nich ani neví. Tak se ptám, co je taky, jestli jsi to postavila? A ona, no vedle hřbitova. Takže já myslím, že ta problémy se sousedy mít nebude.
0: Nádherné, krásné a s úsměvem. Takže naše sousedská debata, Facebook, WhatsApp, rádia, čas napište, nebo rovnou hlasovkou, tak jako Martina 77 66 12 800. Zpátky z rádia čas hity, které milujete, vydařený pátek.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
7: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Letí to, bude 11 hodin a to je vždycky výzva pro obědovku Rádia Čas, takže za pár minut volám, servírovat se bude pizza do vaší firmy. Hotel Šeškobala vydařený pátek a k pátku i ty nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Řidiči, pozor se dávejte v Ostravě na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. Boural se také v Opavě na ulici Krnovská a také v Brně na ulici Měříčkova. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
11: Rádio Čas.

0: Česko trápí suchom. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
1: Morava aktuálně.
0: Bruntálská nemocnice zprovoznila novou zubní pohotovost. První akutní pacienty ošetří už tuto sobotu. Centralizovaná první pomoc nabídne lidem špičkové vybavení, lepší dostupnost a také komfortní čekárnu. Více nám k tomu řekl mluvčí zařízení František Kuba.
2: Zubní pohotovost spoustu let fungovala střídavě v ambulancích stomatologů na různých místech okresu Bruntál. Jde o významnou změnu a proto jsme přesvědčeni, že pohotovost v centru okresu na jednom místě v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží je lepší řešení. Dostupnost Bruntálu ze všech míst okresu je dobrá.
0: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky. Takzvaný Living Lab bude zaměřený na výuku, testování a vývoj

0: Rádio Čas, sport.
1: Česká reprezentace si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahraje. Národní tým podlehl ve čtvrtfinále Finsku 1-4 a s šampionátem se tak loučí. Pro kouče Radima

0: a 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.

Radio. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že ty páteční obědy chutnají z celého pracovního týdne. Nej, už mají takovou tu příchuť víkendu a to též bude platit i o obědovce Rádia Čas. Takže voňavě, křupavá pizza i dneska do vaší firmy. Po 11. určitě budu volat, takže mobil po ruce, na zvonění a tak dále, je škoda si tohleto nevyzvednout a potom si nepochutnat. Tak od Aleše Šklobala dobrou chuť, vydařený pátek, za chviličku tip na akci, která voní silnými motory a benzínem. No a teď vůně, muziky a hitů, které milujete z času.
1: Rádio Čas.

0: Spoustu báječných akcí se pro nás chystá a já mám pro vás tip, pokud jsou velká auta takzvanou vaší krevní skupinou, tak vás zvu 12. a 13. června na brněnské výstaviště na výstavu traků, autobusu a také dopravní techniky. K vidění tady bude dakarský speciál Aleša Luprajze, spanělá jízda traků, to bude centrem Brna. Workshopy, součástí show, aby vám nevyhládlo, je také Burger Festival a hudební Transport Fest. Zážitkový bude určitě i autobus hokejového klubu Kometa, včetně autogramiády. No a k celé akci samozřejmě doprovodný program. Tady se nudit nebudete, tady se pobavíte s celou rodinou. Takže už dopředu, pokud zajdete, skvělé zážitky. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, stále hity, které milujete. Báječný pátek.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Venku nádherně, a tak pokud přemýšlíte, jak si dnešní odpoledne užít, já mám pro vás tip. Město Příbor vás srdečně zve na tradiční akci Den dětí a rodiny. Je to v Městském parku v Příboře, akce dneska od 15 do 18 hodin. Těšit se můžete na spoustu zábavy, vystoupení, zajímavá překvapení, prostě den smíchu, radosti a zábavy pro celou rodinu. Tak si to užijte, počasí bude přát a přidám další tipy.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Pokud ještě nemáte tip na sobotu, tak tady vás to určitě bavit bude. Zvu na Slezská Fest 2026. Celodenní festival na Slezsko-Ostravském hradě s hvězdnými koncerty, programem pro děti a bohatými workshopy. Pro děti Karol a Kvído, Lillipop, programu dále Pokáč, Slza, Kvíny, budou Lunetici, Turbo a nebo skupina Hodiny. A tady si myslím, že si to užije celá rodina. Ještě tady mám jeden tip, tady to vaše děti bude báječně bavit. Tuto sobotu Den dětí v ostravském areálu Skalka. Tady dvě hodiny plné zábavy, skvělý program, hry, prostě aktivní odpoledne, které stojí za to prožít. Užívejte, bavte se a já posílám z Rádia Čas další várku hitů, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního pátečního dne se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Očekáváme totiž převážně jasno až skoro jasno. A příjemné budou také teploty, ty nejvyšší se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Minulý týden jsme si s rodinkou dávali pizzu zametkový chuťový orgasmus, tedy když vytáhnu z pece a pak je nesou hned ke stolu, tak to chutná nejlíp. Ať to platí i dneska u vás. Poukaz z objedovky na pizzu. Za chvilečko pošlu za vámi do jedné ostravské firmy a na telefonu by měl být, a já věřím, že bude, za vybranou firmu Rosťa. Tak já to jdu zkusit, tady je telefonní číslo 77985 a ještě... Předpoklad je, zvoníme. A teď ještě, aby při pátku Rosťa byl u telefonu, aby to stihal. Já věřím.
2: Prosím.
1: Rosťo, já vás zdravím, jsem z Rádia Čas, Aleš Šklubal. Nesu obědy do vaší firmy, tady volám z obědovky.
2: Wow, tak to bych ani nepočítal.
1: Už jste stihali dneska, vy a kolegové, oběd?
2: No, určitě ne, jako... Já sice jako dneska jsem mimo pracovní režim, protože já dělám režim 4-2, ale kolegové 100%, ne?
1: Kdyby existovalo jídlo a mělo u vás vyhlášený svátek, které jídlo to je, se kterým byste se nerozdělil?
2: No u mě, já tím, že já držím dietu, tak je to takové ošemetné, ale jako určitě segedinský guláš, gulášek, celkově obecně, nebo vepřový vrabec, prostě takové ty typické české jídla.
1: A co pizza, jo?
2: Nebo ne? Smažený řízek, ano, pizza nebo smažený řízek, určitě.
1: Jasně, určitě. Dobře, Rosťo, důležitá otázka, teď důkaz, že ladíte ve firmě Rádio Čas.
2: No, to tam teď nepovím zrovna.
1: Jako
2: to je těžké, to je to ošemetné, no, teď.
1: Dobře, já to beru třeba za uplynulé dny, dejme tomu od pondělka. Co jste tak tady jako,
2: No, já vám to zrovna nepovím, protože já jsem zrovna nemohl ladit, protože nemám svůj autobus. Já teď jsem řidič autobusu, já se přiznám, a tím pádem já jsem neměl jak ladit, takže já tím pádem teď jsem úplně z oblíka. Mám řeknu upřímně.
1: Dobře, vy říkáte, že tedy v autobusu, když jezdíte, tak určitě ladíte Rádio Čas.
2: Ano.
1: No, tak řekněte něco, co tady slyšíte, třeba každodenně, co pro vás máme. Ať už to je téma nějaké třeba, které tady bylo.
2: Ježišmarad, jste mi úplně fakt teď dostali.
1: Hrajeme určitě taky něco.
2: No hrajete české písničky, krásné české, jako to zase jako nemůžu říct ani půl slova, ale já fakt teď jsem úplně dostal tím, já jsem ani nepočítal, že se mi ozvete, tím pádem úplně mám teď v hlavě totální blackout.
1: Rosťo, tak co mám s vámi dělat, je tady pátek?
2: Ne, nic, pohodě, já vím, že je pátek, já jsem s tím ani nepočítal, já jsem to někdy dával, někdy, nevím, 2-3 týdny zpátky, já jsem s tím ani nepočítal, že byste si mě schopni mě nazvat.
1: Víte co, Rosťo, jo, já vám udělám krásný den, já prostě udělám dobrý skutek, já vám tu pizzu pošlu, rozdělte se s kolegy.
2: Super,
1: jo,
2: děkuju.
1: Sám. Mám od vás mailovou adresu, takže za chviličku tam přistane.
2: Jo, to je hodně, no, jako říkám, já už budu příště připravenější, jo, je mi to fakt líto, já teď prostě člověk řeší dovolenou všechno, takže já tím pádem mám úplně hlavu vygulovanou.
1: Prostě, ať vás bavíme na cestách.
2: Jo, určitě, děkuji vám strašně moc, děkuju.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, nadchvaranou.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Paradise. Naše dnešní téma sousedské vztahy a ty až neskutečné příběhy, které píšete, posíláte opět za chviličku. Od Aleše Škobala vydařený pátek i s vaším dobrým sousedem Rádiem Čas rovnou douší. Tady jsou čerstvé zprávy s Marcelou Fabiánovou a bude pravé poledne, takže k němu i dobrou chuť.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na ulici 28. října, je to před křižovatkou s ulicí Novinářskou ve směru na Opavu, havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz i v Porubě na hlavní třídě. Je to za Alšovým náměstím ve směru na Francouzskou ulici. Zdržet se také můžete v Brně na křižovatce ulic Bubeníčkova, Gajdošova. I tady policisté vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastný cestou.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Nová zelená úsporám nabídne bezúročné půjčky. Mezi Opavou a Prahou budou jezdit další vlaky a sanatorium v Pasohlávkách na Brněnsku nabírá nové zaměstnance. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde až 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat také o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží třeba na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
8: Morava aktuálně.
7: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
9: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
7: V Pasohlávkách na Brněnsku bude už ve druhé polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu.
8: Rádio Čas, sport.
7: A tři čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Tajchmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andreje.

0: Krásné odpoledne.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrou chuť k obědu, vydařené odpoledne a také pátek od Aleše Šklubala. Nedávno proběhnul průzkum na téma, jestli byste si chtěli na jeden den vyměnit pohlaví. A dokonce to bylo umocněno virtuální realitou. Tak jak to všechno dopadlo, jak to účastníky průzkumu dokázalo rozhodit, víte ode mě za pár minut a teď to samozřejmě dál bude o muzice. Já posílám hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak schválně, chtěli byste si na jeden den vyměnit pohlaví, tedy zkusit, jak byste fungovali v jiném těle. Ten průzkum proběhl a tohle přihrál. Takže podle průzkumu by 58% mužů chtělo jako první zkusit, jaké je to nosit podprsenku. 34% žen by se šlo podívat, jaké je to být v mužské šatně. Na TikToku také byla debata, otázka zněla, pokud bych byl žena na jeden den. Tak mělo to přes 300 milionů zhlédnutí a většina videí tady začínala slovy. OK, první věc, kterou bych udělal, rychlý běh na gindu, protože tohle není normální. Ale proběhl také experiment, kde se skupina dobrovolníků vžila do rolí opačného pohlaví pomocí virtuální reality. No a výsledek, mužům trvalo v průměru 6 minut, než začali panikařit z podpatků. No a ženám 4 minuty, než si začali hrát s vlastním knírem. Tak třeba, a já to vezmu s úsměvem, ženy po tomhletom experimentu pochopili, proč jsme my muži někdy tak protivní. Dobře, já to vidím na muziku, z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Zapomeňte na obyčejný výlet.
12: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz.
13: Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
14: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
16: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
17: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
18: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
17: To není problém.
18: To není problém.
17: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
18: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
14: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Naše dnešní téma na Rádiu Čas a také debata z ní sousedí a tak za chviličku další příběhy na schvály a tak dál, ale i chvála. No a chválit budu také počasí. Dneska to určitě bude lákat ven a večer třeba na tu grilovačku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního pátečního dne se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Očekáváme totiž převážně jasno až skoro jasno. A příjemné budou také teploty, ty nejvyšší se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Sousedi, ano, projdou naším životem, někdy bez ztráty desítky, někdy to takzvaně drhne a na Facebooku Rádia Čas další příběhy od vás. Tak co píšete, třeba Selva se přidala a je to krásné. Jediný soused je, a to na naší zahradě, a je to krtek. Ale zase na druhé straně, co si budeme, Selvo, i ten dokáže potrápit, že jo? Tak Dana, klepu na dveře, naštěstí máme jenom dobré sousedy. Tak Dano, zaklepejte, protože to je velká deviza do toho bydlení a života. Markéta napsala, ano, v dětství v paneláku soused dával naftalín do výtahu. Strašný smrad, bylo by toho mnohem více, ale to by bylo nadlouho. Ještě třeba Pavla, a Pavla napsala, já se snažím víc každým, ale občas s někým i vyběhnu, ale to nestojí za řeč. Takže Facebook, WhatsApp, tady skloňujeme sousedy ve všech pádech a skloňujeme k tomu i muziku ve všech pádech a hity, které milujete.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
9: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Rádio Čas je vaším pátečním parťákem, bude 13 hodin a tak posílám nejnovější zprávy s Marcelou Fabianovou. Za chvilečku tady z Rádia Čas čerstvé novinky, počkejte si na ně.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
12: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Havarovala tady dvě osobní auta. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu také na dálnici D1 na trase Ostrava-Přerov a nehodu dvou vozidel vyšetřují policisté také v Brně na Heršpické ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Mladí Češi propadli elektronickým cigaretám. Olomoucký kraj připravil turistické novinky a Bohumín a Ostravu spojila nová cyklostezka. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá mladých závislých na nikotinu. Podle odborníků se jedná o téměř 40% lidí do 24 let. Nejvíce u nich táhnou elektronické cigarety a také nikotinové sáčky, které používá přes čtvrtina mladých. Zároveň prudce vzrostla i obliba silnějších náplní. Zatímco před 4 lety je kupovalo 5% mladých, teď se jejich podíl vyšplhal na 35%.
1: Morava aktuálně.
12: Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu, jak nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
12: Novou interaktivní expozici připravuje také turistické informační centrum Katovna v Jeseníku a významnou proměnou prochází vodácká stezka na řece Moravě, kde vzniká i nový navigační

0: Pražské ulici.
1: Rádio Čas Sport.
0: A o víkendu vyvrcholí fotbalová sezóna odvetnými zápasy baráže o první ligu. Ostrava v sobotu nastoupí na hřiště Táborska s náskokem 3-0 a Slovácko bude v neděli doma proti Artisu Brno hájit výhru 4-1. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky a teploty se mají pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem, na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já odcházím ze studia.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. Já doufám, že si užíváte pohodové páteční teď už odpoledne a že hlavně užíváte toho sluníčka, protože o víkendu se to má zhoršit. Dnes je ale nádherně azurově modrá obloha a těch slunečních paprsků si můžeme užít opravdu velké množství, ale skrze to bych určitě ráda připomněla, že je extrémně důležité používat SPF-ko a vyloženě to připomínám třeba i sama sobě, protože krásně se ukazuje podle statistik, že my z generace Z vyloženě máme problém na to myslet a až 37% lidí z generace Z používá SPF jenom ve chvíli, kdy jim to někdo připomene. A je pravda, pojďme si říct na rovinu, že z drtivé většiny zavrásky může právě slunce. Takže ve chvíli, kdy chceme udržet naši pokožku krásnou, mladou a svěží, tak opravdu to SPF-ko přes takhle slunečné dny bude nezbytností.
1: Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a dáme si jednu vtipnou historku, konkrétně z Číny, kde se teď brali takový novomanželé a muž byl profesionálním zápasníkem. No a rozhodli se, že když se na svatbách dělají různé zábavy, že oni by to chtěli udělat trošku originálnější formou, a proto se rozhodli, že tam zinscenují normálně zápas v ringu, manžel proti manželce, s tím, že v sázce nebude nic menšího než to, že ten, kdo prohraje, bude vykonávat veškeré domácí práce. No tak to je samozřejmě věc, za kterou stojí za to opravdu bojovat. No a jak vás to asi nepřekvapí, neporazil svou ženu, nechali samozřejmě vyhrát. A musím říct, že paní teda vypadla, že bojuje úplně na plné pecky. Měli samozřejmě předem připravenou choreografii. Tak lidé z toho byli na svatbě naprosto nadšení, pobavili se. Já jsem teda zvědavá, do jak velké míry to skutečně budou dodržovat. Nicméně pan zápasník se nechal slyšet, že je gentleman, že samozřejmě nakonec musel prohrát, protože by nikdy nenechal dělat doma všechno samotnou. Tak uvidíme, jak se toho chytne. Klidně, když tak můžete vyzkoušet, pokud se zrovna chystáte na svatbu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. Doufám, že si užíváte pohodový den. No a podíváme se trošku do budoucnosti, ale ne až tak vzdálené. Konkrétně na letošní listopad, čirou náhodou datum 21.11. Protože jestli tohle datum ještě nemáte ve svých diářích, tak já určitě doporučuji to napravit, protože v tento den se opět sejdeme v Ostravar aréně, kde propukne úžasná akce s názvem Mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. A že to bude skutečně stát za to, protože přijede David Koller, Olympic, Lenny a Marpo, ale také Europe, konkrétně ke svému evropskému turné k 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Věřte mi, bude to stát za to. Ostatně jako každý rok tahle tradiční party vždycky rozburácí všechny v Ostravě i okolí a my se na vás s celým týmem Rádia Čas moc těšíme. No a teď už se pojďme podívat na to, zdali se můžeme těšit na počasí, která nás čeká zítra a zdali bude obdobně krásné jako dneska.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Sobot.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a právě nám dohrála zpěvačka Sia, která je mezi celebritami jednou z těch velmi specifických. Už jenom proto, že ona v drtivé většině případů, když se někde objeví, tak skrývá svoji tvář, čímž si samozřejmě chrání své soukromí. Na jednu stranu musím říct klobouk dolů, že se jí to vůbec podařilo, protože ona patří mezi neuvěřitelně slavné interpretky. Její klipy mají miliony zhlédnutí a přesto se to soukromí drží opravdu velmi dobře. Asi je to i z toho důvodu, že se podařilo prodat se jenom čistě svým hlasem a svojí hudbou a vlastně videoklipy absolutně nejsou postavené na ní samotné. Naopak, to si všichni spojí, když slyšíme si s tou neskutečně talentovanou tanečnicí, která se jmenuje Maddie Ziegler. Ona teda za mě jedno opravdu z nejtalentovanějších děvčátek, co jsem v rámci tance viděla, hlavně v rámci moderny, v rámci výrazu a opravdu jako ty videoklipy jsou umělecké dílo. To mi jistě dáte za pravdu, pokud jste viděli a pokud ne, mrkněte, především Chandelier. A jinak jsem chtěla říct, že Sia zároveň má velice specifický hlas, který často lidé přirovnávají i k Rihanně, byť se teda vůbec nevěnuje R&B, ale za mě. Další dobu už nevydala žádnou hudbu a já si myslím, že bychom určitě jako fanoušci mohli založit nějakou petici, že chceme další, protože její písničky jsou prostě ikonické.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a to byla rocková americká kapela Bon Jovi a já teda musím říct, že úplně koukám, když mi došlo, že oni už jsou na scéně více než 43 let. Nepřetržitě vystupují a permanentně mají nějaká turné. Třeba v letošním roce to bude velké turné po Americe a Británii, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tam budou vystupovat. Bohužel do Česka se aktuálně nechystají, což je velká škoda, protože jejich písničky jsou skutečně legendární a je to ten typ hudby, která nikdy nevyjde z módy. My už se ale teďkom pojďme přesunout do další hodiny, protože máme minutu po druhé, no a čekají nás zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Marcelka.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
8: Řidiči aktuálně pozor ve Fulneku na Novojičínsku. Na Hranické ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Vsetíně na Luční ulici a se zdržením počítejte také v Brně na Libušině třídě, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu, při které se srazilo osobní auto s motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Horské hotely hledají pracovníky. Nový Jičín láká na opravený bazén a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České hory zhání zaměstnance. Nedostatek je především kuchařů, ale majitelé hotelů a restaurací se před letní sezónou přetahují také o číšníky, servírky a pokojské. Aby volná místa obsadili, nabízejí lidem vysoké platy jako v Praze, také stravu a levné bydlení. Stále více Čechů chce totiž trávit dovolenou v tuzemsku a provozovatelé jsou tak na zaměstnancích závislí.
10: Morava aktuálně.
8: Nový Jičín láká na opravený bazén. Z brusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už 1. června. Více podrobností dodává starosta města Stanislav Kopecký.
11: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, tak dětský i plavecký v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě vířivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
8: Města a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Zlaté hory, Mikulovice a Písečná proto investují desítky milionů korun do stavby a oprav bytů. Nové obecní bydlení má tak v regionu udržet mladé lidi a přilákat chybějící lékaře nebo učitele. První projekty za více než 40 milionů korun budou hotové do podzimu podzimu příštího roku.
10: Rádio Čas, sport.
8: A první letní posilou fotbalistů Zlína je Daniel Šmiga. 22letý útočník prošel v kariéře mimo jiné i baníkem Ostrava a pražskou Slavií. Bývalý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2029. Sobotní počasí nám nabídne polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
6: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
0: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
6: než kamarádem,
0: na film.
6: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
0: Já jsem věděl.
6: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
0: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
6: Ale je tady.
10: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, já bych jenom ráda připomněla, že už v pondělí tady máme jeden velmi významný den, a to Den dětí. Takže věřím, že určitě plánujete nějaké způsoby, jak si to pořádně užít. Nicméně variant je opravdu spoustu. Například tohle za mě zní velice zajímavě a bude vás to určitě bavit. Město Příbor srdečně zve na tradiční akci Den dětí a rodiny v městském parku v Příboře. Tahle akce už probíhá přímo dneska a bude to od 15. do 18. hodiny. Těšit se můžete na spoustu zábavy, vystoupení, zajímavá překvapení, prostě den smíchu, radosti a zábavy pro celou rodinu. Podle mě užít si Den dětí vyloženě nějakým společným zážitkem je mnohem lepší, než kupovat nějaké veledary, protože znáte to, děti to stejně někam zahodí a zapomenou na to, ale přijít si takhle užít krásný rodinný den, to jim v paměti zůstane na pořád.
1: Hity, které milujete.

0: bavit.
1: Lucky Radio Čas, no a jak jsme to před malou chvíli nakousli, v pondělí je den dětí a to znamená, že tento víkend patří mnoha různým akcím věnovaným právě dětem. Začala bych určitě s Kalkou Ostrava, kde bude probíhat Den dětí, konkrétně 30.5., tedy zítra. Budou to 2 hodiny plné zábavy, pestrý program, hry a aktivní odpoledne. Další akce, na kterou můžete dojít, je Slezská Fest, kde vás čeká úžasný multižánrový festival, program, workshopy a bude tam například Karol Aquido, Lollipop, z kapely a interpreti, jako je Pokáč, Soza, Queenie, Lunatic, Turbo, The People a další. No a v neposlední řadě ještě jedna pozvánka, konkrétně na Den dětí a kácení máje na hřišti u kulturního domu, kde budu mimochodem já jako moderátorka, tak se když tak můžeme vidět. A jedná se o akci, kde vás čeká také mnoho různých programů, jízda na velbloudovi, Oslíkovi, Tombola, Tom a Jerry, Bublinková show, Adéla Křivánková, Clown Hopsalín. No zkrátka a dobře, nudit se určitě nebudete a bude to v Horních Životicích.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbus Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
6: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačních programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a tematicky, když nám dohrála píseň První noc v novém bytě, tak my se do našich bytů a baráků přesuneme a podíváme se konkrétně na design, protože jaro sebou přináší chuť nejenom trošku osvěžit a prozářit svůj šatník, ale někdy i domácnost, protože ony jarní a letní měsíce se velmi těší intenzitou barev a vůní a vyvolávají prostě touhu proměnit trošku i náš domov. Pokud byste chtěli svůj okoukaný domácí styl trošičku rozářit, tak velmi v kurzu jsou aktuálně květinové vzory a s nimi na jaro prostě neuděláte chybu. Někteří jsou natolik odvážní, že zvolí klidně i přímo květinové křeslo nebo nějaký velký doplněk, ale klidně úplně stačí květinové polštářky, deka nebo třeba nové svěží povlečení právě s květinovým vzorem. Hned to vaší ložnici dodá úplně jinačí atmosféru, případně nakoupit třeba nějaké květiny, pokud taky nejste úplně jako fanouškem starání se o pokojové květiny, tak úplně postačí, když si koupíte třeba umělé. V dnešní době už se dají sehnat fakt krásné, které opět z vašeho bytu udělají naprosto jinačí místo, kde se budete cítit úžasně. No a jestli venku budeme mít nádherné počasí a jestli pokvetou květinky, na to už se podíváme společně s Marcelkou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

때. Radio Jazz. 이때 그대로의 묘했다.

Posloucháte Rádio Čiazno a opět a Radeček nám právě dospívali o horách, no a já jsem si ku této příležitosti rovnou přichystala vstup, kdybych chtěla shrnout, kolik těch pozitiv chození na hory vlastně máme. Protože jedna věc je, že to neuvěřitelně prospívá našemu fyzickému zdraví. Posilujeme se tím kardiovaskulární systém. Vyloženě chůze do kopce nutí srdce a plíce pracovat mnohem efektivněji a celkově se zlepšuje naše vytrvalost a klesá veškeré riziko srdečních onemocnění. Mimo to také efektivněji spalujeme a náš metabolismus se díky tomu krásně nakopává, zpevňuje to naše svaly,

0: Fond.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
11: Hity, které milujete.

0: Božský hlas zpěvačky Adele zakončuje právě hodinku, máme 2 minuty po 3. No a pojďme se podívat na to, co nás čeká v té následující hodině. Samozřejmě nálož skvělé muziky, spoustu zajímavých témat a v neposlední řadě také čerstvé informace ze silnic, abychom věděli, kde se zdržíme, a také informace ze světa i z domova, a ty už pro nás má Marcelka.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově. Komplikace jsou na ulicích Frýdecká, Těšínská, kde havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel stále komplikuje provoz ve Fulneku na Novojičínsku na Hranické ulici a určitě si dávejte pozor a se zdržením počítejte také v Brně na Libušině třídě, kde se stále odklízí následky dopravní nehody mezi osobním autem a motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Nová zelená úsporám nabídne bezúročné půjčky. Mezi Opavou a Prahou budou jezdit další vlaky a sanatorium v Pasohlávkách na Brněnsku nabírá nové zaměstnance. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde až 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat také o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží třeba na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
12: Morava aktuálně.
10: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou 2 nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
13: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
10: V Pasohlávkách na Brněnsku bude už ve 2. polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu.
12: Rádio Čas, sport.
10: A 3 čeští tenisté dnes budou hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jako menší narazí v Paříži na nasazenou 8 Minora z Austrálie. Turnajová 10 Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Tajchmanovou a Marie Bousková vyzve světovou 8 Rusku Andrejevovou.

0: odpoledne.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem,
3: na film.
4: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já odcházím ze studia.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas a já doufám, že si užíváte pohodový a slunečný pátek, protože dneska nám počasí skutečně přeje a popravdě je třeba toho využít, jestli máte jenom trošku volna, vyrazte někam nahoře, do zóny, na jakýkoliv výlet a nebo třeba na nějakou akci spojenou s dětmi, protože právě v pondělí budeme mít Den dětí, takže celý víkend je ve znamení oslav, na co si budeme nalhávat zítra, byť těch akcí je zítra nejvíce, tak to počasí úplně ideální nebude. Samozřejmě užijeme si to i tak, nenecháme si tím zkazit náladu, ale budou tam nějaké přehánky, nějaké bouřky, dokonce i kroupy jsem slyšela, takže z toho důvodu je fajn využít toho, že dneska je venku naopak absolutně nádherně, takže pojďme nachytat trošku toho vitamínu D.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Ladíte Radio ČES a jak nám Adam Ďurica zpívá Zatancuj si a budeme tancovat až do samého rána. Pokud máte trochu času, určitě bych doporučila vyrazit si někam vyhodit z kopejtka, protože tanec je podle odborníků jeden z nejlepších způsobů, jak vyčistit hlavu od stresu, uvolnit se, navíc si posílit kardiovaskulární systém, zkrátka a dobře udělat si hezky. Myslím si, že možností, kde se dneska třeba učit tanec, je neuvěřitelné množství a ať už vás láká spíše něco v latinskoamerických rytmech nebo něco streetovějšího, případně klasika, můžete se opravdu vyřádit, protože nejenom, že je tady spousta různých studií, ale zároveň se konají všemožné večírky, ať už jsou právě swingové, nebo je to drum and bass party, ono je v konečné fázi úplně jedno, jaký typ muziky a tance vás bere. Důležité je se u toho pořádně uvolnit, a i když třeba nepatříte mezi ty úplně nejtalentovanější, tak hlavní je být u toho bezprostřední a autentický.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
4: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
17: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačních programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
18: Den Moab v Ostravě je zpátky. 2 dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
19: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
20: www.podpovrchem.com.
19: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
21: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a pokud patříte mezi milovníky Beatlesáků, tak vás určitě potěší zpráva, kterou tady teď pro vás mám, protože Paul McCartney se dnes po 6 letech rozhodl vydat nové album The Boys of Dungeon Lane a popisuje ho jako kolekci doposud nikdy nezdílených vzpomínek. A pojmenoval ho podle liverpoolské Speak Road, která vede k břehu řeky Mersey, kde mladý McCartney trávil spoustu času pozorováním ptáků. Já si myslím, že to bude určitě paráda. Mimochodem, je to v pořadí už 19. solové album a jeho kariéra trvá bezmála 63 let, takže úplně neskutečné. Navždy samozřejmě změnila ten zvuk rock'n'rollu a já si myslím, že rozhodně i tohle album stojí za poslechnutí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota.

Posloucháte Rádio Čas. No a přátelé, už jsem tady avizovala, že v pondělí máme oficiálně Den dětí, ale k nejbližším dnu se nám pojí ještě jedna věc a to je stavění májky. To by tradičně mělo probíhat z noci 30. na 1. A je to opravdu takový tradiční jarní zvyk, který vychází z lidových tradic, které sahají až někde do pohanských dob a i přesto se stále slaví v mnoha různých vesnicích a obcích. Zpravidla je to prostě vztyčení stromu, který je symbolem probouzející se přírody, nového života, plodnosti a mládí. A věřilo se, že tenhle ozdobený strom funguje jako magický ochránce, který přinese úrodu a ochrání obyvatele před zlými silami. No a mimo jiné je to taky takové veřejné vyznání lásky, protože mladí muži stavěli zpravidla

0: emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června Frenštát Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v Polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
8: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas a máme přesně 16 hodin a to znamená, že se přehoupneme do další hodinky dnešního odpoledního vysílání. V tuto chvíli už se ale můžete těšit na zprávy, které pro nás má Marcelka, budou ze světa i z domova a samozřejmě přidáme i čerstvé informace ze silnic.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Bruntálu na Havlíčkově ulici. Srazil se tady autobus s dodávkou a stále se také odklízí následky dopravní nehody v Havířově na křižovatce ulic Frýdecká Těšínská. Policisté tady vyšetřují nehodu 3 osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Mladí Češi propadli elektronickým cigaretám. Olomoucký kraj připravil turistické novinky a Bohumín a Ostravu spojila nová cyklostezka. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku přibývá mladých závislých na nikotinu. Podle odborníků se jedná o téměř 40% lidí do 24 let. Nejvíce u nich táhnou elektronické cigarety a také nikotinové sáčky, které používá přes čtvrtina mladých. Zároveň prudce vzrostla i obliba silnějších náplní. Zatímco před 4 lety je kupovalo 5% mladých, teď se jejich podíl vyšplhal na 35%.
1: Morava aktuálně.
12: Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Návštěvníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu, jak nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Například v Rapotíně se 6. června otevře Klamárium, moderní návštěvnické centrum, které propojí typy na výlety se zábavnou interaktivní expozicí a optickými iluzemi. V Lipové Lázních 29. června slavnostně otevře nové oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Novinkou je také cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko, Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
12: Novou interaktivní expozici připravuje také turistické informační centrum Katovna v Jeseníku a významnou proměnou prochází vodácká stezka na řece Moravě, kde vzniká i nový navigační

0: Ulici.
1: Rádio Čas Sport.
0: A o víkendu vyvrcholí fotbalová sezóna odvetnými zápasy baráže o první ligu. Ostrava v sobotu nastoupí na hřiště Táborska s náskokem 3-0 a Slovácko bude v neděli doma proti Artisu Brno hájit výhru 4-1. V sobotu čekáme polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky a teploty se mají pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
3: Ale ne, to nejde, ale já vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak, mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
3: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl. Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
2: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
3: Ale je tady.
1: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas a možná taky jako Olga Lounová přistupujete ke všemu optimisticky, i když se třeba jedná o souseda tak trošku záškodníka. To je totiž téma, které řešíme dneska na našem Facebooku Rádia Čas. Jestli jste někdy měli souseda, který byl opravdu jako na zabití, a musím říct, že jako některé ty zprávy jsou zajímavé. Třeba Dana píše, my jsme měli sousedku, která nám říkala, že naši mravenci ze zahrady lezou přes pod k ní na záhonky. OK, tak to už chce opravdu slušně bizární uvažování, aby vás tohle vůbec napadlo. Pak tady máme třeba Vladku, která píše, naštěstí ne. Z jedné strany je sestřenka, jedni dobří sousedí bydlí přes potok a z dalších dvou stran jsou velice dobří sousedé a já si nemůžu stěžovat a neměnila bych, no tak to je značka ideál. Já teda sama mám pocit, že teďkom, co jsem se stihla seznámit se svými novými sousedy, tak jsou všichni moc fajn, ale zažila jsem kdysi, když jsem ještě bydlela s kamarádkou, že jsme měli sousedku, která nám přišla večer říct, že děláme moc hluk a že díky tomu její dítě nemůže spát a my jsme si říkali, ty brďo, tak chytneme se za nos, přeci jenom jako budit malé dítě. No a pak jsme zjistili, že nejmladší syn této paní měl 18. Radio Čas.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, jak teď máme v kinech film Michael, který absolutně láme všechny žebříčky, tak se o něm samozřejmě mluví a zmiňuje se to, že on byl skutečný král popu, a to nejenom své doby, ale tak nějak celkově. Vlastně nikdo nikdy nedokázal přiblížit své umění tomu, co dokázal Michael Jackson. Ale třeba někteří lidé často chtějí srovnávat The Weeknda, že mají pocit, že je to takový, jako řekněme, Michael dnešní generace. A mě teda velice potěšilo, s jakým respektem okomentoval tenhle názor samotný The Weeknd a řekl: nikdy mě nesrovnávejte s největší legendou všech dob. Čísla ze Spotify neznamenají, že jste dosáhli úrovně Michaela Jacksona. V jeho vrcholu se mu nikdo naživu nemohl rovnat. Ani já. Já úplně cením tu pokoru, protože hudba do víkenda je úžasná, o tom žádná. Ale Michael, to je prostě ještě jináčí liga a krásně jde vidět, že The Weeknd má nějakou sebereflexi, což se teda nedá ani zdaleka říct o Kanye Westovi, který naopak o sobě sám, bez toho, aby mu někdo naznačil, že by to tak mohlo být, prohlašuje, že on je absolutně stejná kulturní ikona své generace, jako byl Michael Jackson pro tu svou, což je, no, přilepším k smíchu, k horšímu k pláči, ale zas na druhou stranu od Kanye Westa by asi nikdo nic rozumného už nečekal.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
8: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
9: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte Rádio Časno a já tady pro vás mám jeden tip na skvělou akci, kterou si nesmíte nechat ujít, zejména pokud patříte mezi milovníky dopravní techniky. Jedná se o transport show Truck vs. Bus Brno. Můžete se těšit, že tam budete mít nejenom výstavu traků, autobusů a samotné dopravní techniky, ale také dakarský speciál Aleše Loprajze, stand show Adama Special Peskela, dále také spanilá jízda treků centrem Brna, workshopy, panelové diskuze, všechno pro dopravce a řidiče, abyste měli přehled naprosto o veškeré technice, a v neposlední řadě tam také můžete nechat přímo změřit svůj zrak, abyste jako řidič věděli, jak si stojíte, a pokud vás láká zejména dobré jídlo, tak si myslím, že také budete spokojeni, protože součástí je Burger Festival a mimo to hudební Transport Fest. Takže já věřím, že si tohle určitě nenecháte ujít a že budete mít skvělé zážitky. Teď už se ale pojďme podívat na to, jak nám vyjde počasí tento týden, protože akce, o které jsem mluvila, bude probíhat 12. a 13. 6. Jenže jak to bude vypadat zítra? To ví naše Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a na chviličku se posvítíme na Taylor Swift, která řešila v posledních letech krom velkých úspěchů také velmi nepříjemné záležitosti, protože v srpnu roku 2024 měla odehrát 3 vyprodané koncerty ve Vídni. Samozřejmě tam mělo být extrémně velké množství fanoušků, pro víc než nějakých 200 tisíc to mělo být, s tím, že jeden den před prvním vystoupením přišel šok a všechno se muselo zrušit, a to z důvodu, že byl plánovaný bombový útok. Naštěstí se toho člověka, díky bohu, podařilo zadržet a ukázalo se naprosto jasně prokazatelně, co plánoval. Představte si, že až do této chvíle se to řešilo, protože tyhle problémy se vždycky táhnou neskutečně dlouho, ale konečně jsme se dobrali k verdiktu a tenhle člověk půjde do vězení na 15 let. Já si myslím, že to je pořád ještě málo, ale buďme rádi za ty dary, jak to dopadlo. Hned mě to samozřejmě myšlenkama vrátilo na šílený útok, který se odehrál v roce 2017 v Manchester aréně, kde to dopadlo velmi špatně. Byl to koncert Ariany Grande, také bylo tam extrémně velká hromada lidí. No a jeden, já ani nebudu říkat jeho jméno, jeden prostě pitomec se rozhodl, že tam spáchá sebevražedný útok. Podařilo se mu to s tím, že spoustu lidí zranil, konkrétně 119 a z toho 23 kriticky, a nakonec Ariana Grande uspořádala takový krásný koncert, benefiční pro rodiny obětí a zraněné, kde se mimochodem připojili třeba i Robbie Williams, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, aby aspoň trošičku pomohli rodinám obětí zvládnout tyhle šílené časy. No, těžko se tomu člověk bude nějakým způsobem divit, protože v dnešní době je možné asi úplně všechno, ale hlavně, že v případu Taylor Swift to nakonec dobře dopadlo.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5.

0: Připravte se na toulání.
1: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
2: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači. Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
3: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
2: To není problém.
3: To není problém.
2: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
3: Tak ty tam jsou zrovna, ale...
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas a mám tady pro vás jeden tip, pokud patříte mezi milovníky basketu, tak pozor, basketbalový klub Opava hraje zápas o třetí místo Maxa Národní basketbalové ligy a bude to už tohle pondělí, tedy 1.6. od 18 hodin. Odehrávat se bude všechno v hale Opava, basketbalový klub Opava tam bude bojovat společně s Pumpa Basket Brno. Věřím, že to bude velmi dramatické tím, že se jedná o třetí místo, tak pokud chcete fandit, nesmíte u toho chybět a můžete rozburácet celou arenu.
2: Hity, které milujete.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Bruntálu na Havlíčkově ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody autobusu a dodávky. A zdržet se můžete i v Břeclavi na Lednické ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Horské hotely hledají pracovníky. Nový Jičín láká na opravený bazén a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České hory zhání zaměstnance. Nedostatek je především kuchařů, ale majitelé hotelů a restaurací se před letní sezónou přetahují také o číšníky, servírky a pokojské. Aby volná místa obsadili, nabízejí lidem vysoké platy jako v Praze, také stravu a levné bydlení. Stále více Čechů chce totiž trávit dovolenou v tuzemsku a provozovatelé jsou tak na zaměstnancích závislí.
10: Morava aktuálně.
9: Nový Jičín láká na opravený bazén. Zbrusu nové sportovní a rekreační centrum se veřejnosti otevře už 1. června. Více podrobností dodává starosta města Stanislav Kopecký.
11: Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény, ten dětský i plavecký, v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán. Přibyly i dvě vířivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu.
9: Města a obce na Jesenicku chtějí zastavit úbytek obyvatel. Zlaté hory, Mikulovice a Písečná proto investují desítky milionů korun do stavby a oprav bytů. Nové obecní bydlení má tak v regionu udržet mladé lidi a přilákat chybějící lékaře nebo učitele. První projekty za více než 40 milionů korun budou hotové do podzimu příštího roku.
10: Rádio Čas, sport.
9: A první letní posilou fotbalistů Zlína je Daniel Šmiga. 22-letý útočník prošel v kariéře mimo jiné i Baníkem Ostrava a Pražskou Slavií. Bývalý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu do roku 2029. Sobotní

0: opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
4: Ale ne, to nejde. Ale já jenom vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
3: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
4: než kamarádem,
3: na film.
4: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
3: Já jsem věděl.
4: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
3: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
4: Ale je tady.

0: Tak to byla Rihanna na rádiu Čas. No a za malou chvíli nás čeká ikonická píseň Michaela Jacksona Black or White. On ve svých písních vždycky upozorňoval na důležité věci a možná právě proto ve spojení s tím absolutně dokonalým a originálním hlasem vznikl takový kult a taková ikona, co se týče hudby. Já musím říct, že jsem pořád nadšená z filmu, který jsem viděla. Samozřejmě mám na mysli Michael, ten film o něm. Mám z toho pořád husí kůži a hlavně z toho výkonu hlavního herce. Protože samotného Michaela Jacksona si ve filmu zahrál jeho synovec Jafar Jackson. Já jsem třeba přemýšlela, jak to udělali se zpěvem, protože bylo jasné, že to není úplně čistě hlas Michaela Jacksona a ve skutečnosti se jednalo o takovou precizní kombinaci a mix jeho vlastního hlasu s originálními nahrávkami Michaela Jacksona. Zároveň 2 roky v kuse se připravoval tanečně, protože samozřejmě, i když to máte v genech, což on jako synovec má, tak jednoduše řečeno, ten talent a ty pohyby nejdou jen tak napodobit, takže stojí zatím obrovská dřina a myslím, že to zhostil se té role skvěle. A dívala jsem se, že úspěchy jsou opravdu naprosto šílené, protože aktuálně překonal celosvětově tržby 1,11 miliardy dolarů, což z něj dělá samozřejmě nejvýdělečnější hudební životopis, který kdy existoval. A já se vlastně vůbec nedivím a už se moc těším na 2.
1: Radio Čas.

0: se bavit.
1: Ladit rádio Čas, no a vzhledem k tomu, že v pondělí je Den dětí, tak to samozřejmě znamená, že celý víkend se ponese v tomto duchu a mám pro vás několik tipů, kam si můžete vyrazit za zábavou. Začneme s Kalka Family Parkem, kde proběhne Den dětí už zítra od 10 do 15. Čekají vás tam různé soutěže pro děti, malování na obličej, hromada zábavy pro malé i velké. Například dorazí kluci s workshopem ze společnosti Švihej, velcí sympatiáci, velká zábava, máte se na co těšit. No a zároveň tam bude různé ukázky, správné techniky a v neposlední řadě samozřejmě i zvířátka. Další tip, který tady pro vás mám, míří konkrétně na Slezská fest, kde bude celodenní multižánrový festival, čeká vás tam spousta různých koncertů, program pro děti, bohaté workshopy a vystoupí tam například Karol Aquido, Lollipops, Pokáč, Slza, Queenie, Lunatic, Turbo, The People, takže opět věřím, že to bude skvělý zážitek. Bude to zase zítra a probíhat to bude na Hradě Slezsko-Ostravském. No a v neposlední řadě ještě jedna pozvánka a ta je do Horních Životic, kde také bude probíhat skvělá akce pro děti. Bude tam bublinová show, Clown Hopsalín, spousta různé zábavy, zpěvu, tance, malování na obličeji, ježdění na oslících, velbloudech, no a mimo jiné moje maličkost, podání moderátorky, takže kdybyste chtěli, tak se tam můžeme zítra potkat.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
2: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Patříte mezi milovníky sýru, tak určitě doporučuji poslechnout si zítra reprízu pořadu Jeste s rozumem, protože Evička teďkom rozebírala právě sýrové speciality. Konkrétně my si teďkom dáme malou vsuvku na ukázku o mozzarelle a řekneme si, v čem přesně je přínosná. Nicméně tam jako opravdu je obsažené veškeré sýry a vy si to můžete pustit už zítra po 10. hodině nebo případně v neděli po 15. hodině. Já si myslím, že to rozhodně stojí za to, protože rozebereme všechno do detailu. Teď ale předávám slovo Evičce, aby nám řekla něco na téma té mozzarelly.
1: Mozzarella, jemný, lahodný sýr, který má svůj původ v Itálii. Většinou si ji teda spojujeme s pizzou a s obligátní kombinací olivový olej a bazalka. Nicméně, mozzarella má širokou škálu využití. Nebojte se jí zapékat, přidejte ji do těstovin, salátu a nebo třeba i do sýrové omáčky. Mozzarella je specifická v tom, že má sněhově bílou barvu a takovou tenkou lesklou kůru. A čím je zralejší, tím je mazlavější a získává aromatičtější chuť. Originální mozzarella se vyrábí z bůvolího mléka, ale dneska už na trhu najdeme spíše varianty z kravského mléka. Mozzarella patří k sýrům, které mají spíše tu nižší energetickou hodnotu. Každopádně pozor, pořád je to sýr, který obsahuje značné množství tuku, takže úplně nízkokalorická záležitost to není. Takže pokud hubnete, klidně sáhněte i po mozzarella light. Ale ať již zvolíte variantu takzvaně plnotučnou, light, bůvolí nebo kravskou, můžete se těšit na pořádnou porci vápníku a bílkovin.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: punto.
1: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední, no a vzhledem k tomu, že kdo poslouchá pravidelně, tak víte, že já velmi ráda mluvím o zvířatech a zvu vás do možných zoologických zahrad, tak pokud to máte stejně a patříte mezi milovníky zvířátek, tak vás určitě potěším, protože v Liberci teď vzniká zcela nová zóna zelené louce, první případy a přípravy už začínají, přičemž vy se můžete těšit na opravdu velmi zajímavý projekt v novodobé historii, první svého druhu, protože to bude vedle stávajícího areálu a jedná se o údolí ohrožené divočiny. Bude to převážně pro chladnomilná a ohrožená zvířata. Pokud byste se chtěli podívat, tak už mají hotovou vizualizaci například budoucí expozice tygrů usurijských. Za mě to vypadá velmi dobře. Dávají si extrémně záležet, aby to pro zvířata bylo co nejpřirozenější prostředí, což si myslím, že celkově velmi souvisí právě s libereckou zoo, protože oni se tam opravdu snaží makat na tom, ať se zvířata cítí skvěle. Což můžu potvrdit, byla jsem tam mnohokrát, mám to tam.

0: plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
3: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se dnes už naposledy hlásí Terka Puferka. Už jsme se přiblížili do finále a to znamená, že se s vámi musím pomalu, ale jistě rozloučit. Mějte se nádherně, pořádně si užijte víkend plný oslav Dne dětí, ať ho budeme mít až v pondělí, tak samozřejmě o tomhle víkendu se bude slavit ve velkém stavění májky, no však to znáte, ovšem jsme tady dneska mluvili, mějte se báječně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Rádio Časť zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
11: Autohruška.
10: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh, tvoří se kolony, důvodem je nehoda dodávky a nákladního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Nová zelená úsporám nabídne bezúročné půjčky. Mezi Opavou a Prahou budou jezdit další vlaky a sanatorium v Pasohlávkách na Brněnsku nabírá nové zaměstnance. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stát výrazně podpoří bydlení českých domácností. Ty mohou čerpat bezúročné půjčky na opravy domů. Jejich majitelé získají až 2 miliony korun. Na byty pak půjde až 750 tisíc. Nízkopříjmové domácnosti, například seniori, mohou navíc žádat také o přímou dotaci až 400 tisíc korun. Peníze poslouží třeba na zateplení, nová okna nebo solární panely. Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám začíná 25. června.
13: Morava aktuálně.
12: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
14: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
12: V Pasohlávkách na Brněnsku bude už ve druhé polovině roku otevřeno nové sanatorium Pálava. Budova odborného rehabilitačního ústavu za téměř 700 milionů korun nabídne 160 lůžek a zařízení stále nabírá nové zaměstnance. Léčba po úrazech a operacích bude využívat místní horkou minerální termální vodu.
13: Rádio Čas Sport.
12: A české volejbalistky podlehly v přípravě na Ligu národů domácí Číně 1-3. Po prohře v úvodním testu se tým připravuje na vstup do turnaje, který začíná 3. června. V dalších dnech pak tým čekají Polsko, Belgie a Thajsko.

0: hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
3: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
2: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
3: než kamarádem,
2: na film.
3: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
2: Já jsem věděl.
3: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
2: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
3: Ale je tady.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívil Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas.
11: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
3: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Radio Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala.
2: Nebo s kamarádem, ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.

Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
3: Autohruška.
2: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než kamarádem,
1: na film.
2: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

Načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi?
2: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala.
2: Nebo s kamarádem, ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl,
2: tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný

0: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
2: Dance Party Radia Čas.
3: Dance Party Radia Čas.

0: kávo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi.
2: Ale ne, to nejde. Ale já jenom vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande, to bych si spíše radši povídala,
2: než potala na film. Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl,
2: tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistíš.
1: To není problém.
2: To není problém.
1: Nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Můžeme jít na nějaké dopolední představení, kde nejsou lidi.
2: Ale ne, to nejde. Ale já jak jen vnímám třeba jako místo takové jako pro rande ve dvou.
1: Jo, až tak. Mm-hmm. Já ne, tak jako rande to bych si spíše radši povídala,
2: než kamarádem,
1: na film.
2: Ne s kolegyní. Já jsem věděl.
1: Já jsem věděl.
2: Tak se nesmíš smát, když jsi pohoršená.
1: No jsem stále pohoršená a jsem každý všední den od 6.
2: Ale je tady.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.